0: Frühstücksgeflash.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová

0: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: All the hits I want to hear.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Yeah.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. All the hits I wanna hear.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: firmanazážitky.cz.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
6: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
7: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
8: Are you ready, This is Bruno Mars.
9: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
7: Music. Fajn.

0: nová hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: aktuálně na silnici 27 u obce Jesenice, okres Rakovník. Tady je střed osobáku a zvěře, hlášena je i překážka na vozovce. Projíždíte tak opatrně. Střed osobáku se zvěří také na silnici 8 u obce Velemín, okres Litoměřice. Je tady taky hlášená překážka na vozovce, takže znovu projíždíte opatrně. A nehoda také na silnici 1438 u obce Záboří, okres Český Budějovice. Dávejte si pozor, je tady hlášen požár vozidla, na místě zasahují záchranné složky a probíhá celkové vyšetřování nehody. Průjezd by však měl být bezproblémový.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

Krásné, dobré páteční ráno, máme 18. září, 2 minutky po 6. hodině. Nevím jak vám, ale dneska se mi vstávalo úplně nejhůř z celého týdne. Nevím, čím to je, každopádně, hele, věřím, že někteří z vás to mají úplně podobně. Jsme v tom spolu, mentálně. Všichni jsme vzhůru, ať už jedete do práce, z práce, budíte děti, nebo vezete někam děti. Tak krásný, dobrý ráno ještě jednou a pojďme si to ráno zpříjemnit o něco víc, protože zase na jednu stranu je pátek a na druhou stranu máme dobrý songy. Takže ten prostě je self-aware, to si rozhodně dáme. Taky Clock Clock, I Adore You, právě teď. Morning Boost s Bendy.

jeho Passenger. Vy posloucháte Fajn při pátku 11 minutek po 6. hodině. Pojďme si říct, že houbařská sezóna absolutně začíná a startuje na první dobrou. Už jsem viděla několik příspěvků svých známých, jak už mají plný košík. Teda, ale musím říct, že na to, že mají plný košíky, tak se říká, že letos ta úroda bude jedna z nejhorších na houby. Co jsem ale chtěla říct tady tímhletím tématem je, že pokud na ty houby jdete, tak prosím vás, hlavně to někomu řekněte, pokud jdete sami a nejlíp choďte ve dvou, protože od té doby, co je tato sezóna, tak už se pohřešovalo spoustu lidí, samozřejmě se zatím všichni našli, ale hele, nabijte si telefon, jo, používejte aplikaci Map, stáhněte si takovou tu bezonlineovou verzi, zaznamenávejte si, kam jdete a choďte fakt do toho lesa ideálně ve dvou, a nebo to někomu řekněte. Tak jenom takový menší reminder, pokud na ty houby máte v plánu jít, hele, vždycky se můžete ztratit, jo, může se stát, můžete někde zapomenout, najednou odbočíte jinde, než to znáte, a pak už to jede všechno. Tak jenom pro jistotu, pokud půjdete na houby, dejte to někomu vědět. No a my pokračujeme. Kelly Tlau, Tied Up, nebo teď už Fastboy, Beautiful Life.

0: Jack Lau, jejich Tide Up, to nám dohrálo tady na fajnou připátku, 18 minut po 6. hodině. Mám pro vás takovou jako špatnou zprávu, pokud jste milovníci piva, zejména Plzně, tak Plzeň prej od října má zdražit. Hele, ale pokud máte depresi z toho, že by mělo zdražit tohleto pivo, tak mám pro vás za malý okamžik dobrou zprávu. Do té doby, ale než vám to řeknu, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Taky tady bude Ray, Where is my husband? A můžu vám říct, že ta dobrá zpráva se možná týká pití, ale pivo to úplně nebude. Morning Boost.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Jsem hrdina, jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiráje.cz.
8: Bude vejdán.
10: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Ne, můj oblíbený hrnek.
12: Tak tohle není dobrý začátek dne.
13: No to snad ne.
14: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
15: Alegria dny jsou tady.
14: Se slevou 7% na zážitky.
15: Zážitkové restaurace.
14: Pobytové zážitky.
15: Adrenalin.
14: Automoto a mnohem víc.
15: U nás si vybere opravdu každý.
14: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
15: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
17: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
18: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej.
1: Mňau, mňau, mňau. Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.
6: Right, babe.
7: Fine.

Raven Lay, Rex Orange County, jejich Love Minut, to nám dohrálo tady na fajnu 31 minut po 6. hodině při pátku. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte. Jak jsem říkala, v říjnu pravděpodobně zdraží Plzeň. Jo, možná někteří z vás ukápli slzičku. Hele, já mám pro vás lepší tip. Myslím si, že můžeme teďka už teoreticky přejít z piva na víno. A řeknu vám důvod. Údajně totiž víno, když ho teda nepijete každý den, tak může zabít až 99% bakterií, které způsobí zápal hrdla a nebo způsobují zubní kas. Není to tak, že když budete každý den pít víno, tak 100% zabijete všechny bakterie, ale je tam velká pravděpodobnost, protože některé ty složky v tom víně tomu napomáhají. Takže myslím si, že teď na podzim ideální, minimálně si můžeme udělat všichni společně svařák, tím se to vůbec nevyruší a tak nějak společně přežít všechny ty týdny v práci. Samozřejmě, jak říkám, není to na každý den, je to jednou za čas, ale takový jako menší doporučení. Když už nám teda zdražili to pivo, tak můžeme našetřit a jednou za čas si koupit lahvinku vína. Myslím, že se docela vyplatí. No nic, hele, pojďme dál v našem playlistu. Před námi Jonas Blue, Jack, jejich Rise, nebo BB Rexa, Faithless, New Religion, právě teď.

0: Jonas Blue, Jack and Jack, jejich Rise, to něco, co nám tady dohrálo. Máme 38 minut tak po 6. hodině, respektive za chviličku 6:45. A to znamená jedno jediný, co budeme hrát, je teď v tuto chvíli jen a jen na vás. Takže 724-634-634, ať už mi napíšete na WhatsApp nebo obyčejně zprávu, pojďte napsat, co byste si rádi pustili jako takový song do práce. Napište jméno interpreta, název songu a pojďme si dát něco, co by vám prostě mohlo udělat radost. Bude to jenom na vás. Já momentálně našeho Libora zavřu do klece, což je náš manažer playlistu, a teď manažeři budete vy. Takže ještě jednou 724-634-634. No, tak pojďte psát, co by vám udělalo radost. Do té doby. Třeba takový víkend. Ano, ten nás sice čeká, ale tohle to je interpret jménem Víkend. Blinding Lights. No a co bude další? To je jenom na vás. Morning Boost.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: To je boží kuchyň.
7: A jak je praktická.
8: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
6: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
7: Je skvělá. Vyťardo.
8: www.jninteriér.cz.
9: Využijte váš prostor.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
12: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
15: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
16: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

Ono to byl víkend, jeho Blind Lights, nebo Blinding Lights. Máme 10 minutek do 7 hodiny při pátku, posloucháte, fajn. No a co bude hrát dál, to bylo jen a jen na vás, takže se pojďme podívat, co nám tady přišlo. Je tady třeba zpráva od Sandry. Dobré ráno, já bych si na cestu do práce přála Evičku Farnou. Neříkej, co má se stát, protože to si říkám i v práci, ať se stane, co má. Přeju hezký pátek i tobě. Ať se v práci samozřejmě děje jen to nejlepší. No a ještě je tady teda zpráva. Dáme Run It od Stray Kids a je to všem školákům, co jdou momentálně do školy, takže ať se vám v té škole daří, hele, je pátek, za chvilku víkend, bude to v pohodě, bude to chill. Tak bych to jedině zhrnula. Takže Stray Kids, Run It nebo Eva Farná, neříkej, co má se stát. Právě teď na Fajnu do konce hodinky. Playlist podle vás.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
0: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia CZ.

0: ze ztráty sestry. Kniha vyjde příští týden. NASA objevila na měsíci nový obří kráter. Vzniknul po dopadu asteroidu nebo kusu komety už v roce 2024. Nikdo si ho ale tehdy nevšimnul. Kráter má průměr 222 metrů a hlubokej je až 43 metrů. Podle vědců jde o největší známý kráter vzniklý v nedávné době v celé sluneční soustavě.
1: Bourá se aktuálně v Praze, a to v ulici Přátelství. Je tady nehoda dvou osobáků. Hlášená je i překážka na Vzovce, projíždět tak opatrně. V Praze také ještě nehoda dvou osobáků i v ulici Husická. I tady je hlášená překážka na Vozovce. Průjezd by však měl být možný. No a nehoda aktuálně v ulici Kortiše v obci Karolína, okres Vsetín. Tady je nehoda přímo na železničním přejezdu. Střetli se tady vlak s osobákem. Hlášená je i překážka na Vozovce. Průjezd by však měl být bezproblémový.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.

krásné dobré páteční ráno, máme minutu po 7 hodině, za chvilku teda 2 minutky po 7 hodině, posloucháte Fajn, no a poslouchejte dál, protože Fajn je tady pro to, aby vás budil, aby vás nebudil, aby vás trošku probral. Dáme si One Republic, Need Your Love, a nebo teď už Kelina a jeho Santé, tak pojďme na to. Morning Boost s Fajn.

Miles Smith, Neil Horan, jejich Drive Safe. To nám tady dohrálo. Máme pátek 18. září, dáváte si fajn. A škoda, že tady dneska není Fiky, protože Fiky je velký fanoušek. Každopádně fanoušci Sabriny Carpenter, mám pro vás dobrou zprávu. Sabrina totiž tak nějak jako naznačila, že příští rok bude mít tour. To je 100%. No a co naznačila, je to, že pravděpodobně to bude tour po různých stadionech. To znamená, že nebude jenom na jednom kontinentu, podívá se i do těch ostatních. Takže se spekuluje o Londýně, o Německu a o Paříži, že by se tady mohla objevit. Takže pokud jste velcí fanoušci, tak rozhodně neváhejte. Ještě to úplně není oznámený, jako kde přesně bude, ale myslím si, že to bude za rohem, že za chvilku nám všechno řekne, že za chvilku nám to oznámí a budou lístky v prodeji. Takže jenom bych sledovala Sabrinu a její Instagram, abyste věděli, kde co se má stát. No a my pokračujeme. Před námi AXL, Ingrosso, More Than You Know, anebo teď už Michael Jackson, Billie Jean.

0: Marshmallow Grosso, More Than You Know, to nám dohrává teď na fajnu, 20 minutek po 7. No a co nám bude hrát dál? Pojďme se na to podívat. Před námi Šabuzí jeho A Bar Song Tipsy, to znamená opilý song, opilá píseň, barová píseň. Možná se jí při pátku někdo bude večer zpívat, takže proč ne? Třeba se už někteří z vás ladí a tato songa je přímo pro vás. No ale taky tady budou i Imagine Dragons. A jejich Bones. Tohle to si rozhodně dáme. A taky se podíváme na to, jaká hudba vychází. Všichni známe, že pátek je takový ten den, kdy vychází spoustu nový hudby. My se ale nepodíváme na tu, kterou nám nabídne Spotify, ani Apple Music, ani YouTube. My se podíváme na tu, kterou nám nabídne jedna určitá hra. Morning Boost.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vraňany nabízejí.
10: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
13: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
13: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
12: A dětem přidáme helmu zdarma.
13: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
12: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Šabuří o Bar Song, to nám dohralo tady na Fajnu, no a pojďme se podívat na ty hry. Asi to slyšíte v pozadí, toto je song z GTA San Andreas. Všichni očekáváme už 19. listopadu GTA 6. No a GTAčko začalo ukazovat svůj playlist, který tam bude mít. Dokonce vytvořilo na svoje celkový album, je to už i na Spotify, i na Apple Music. Nejsou tam všechny tracky. Dohromady jich bude 34, ale my zatím máme venku jenom 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracků, jo? A už teď jsou tam docela zajímavý jména, jako třeba Travis Scott, nebo je tady Young Lean, Morgan Wallen, nebo třeba Pink Punk Teres. Všechny tyhle ty lidi můžete znát z našeho playlistu. A já z toho mám vlastně strašnou radost. Vtip je teda docela v tom, že na to, že nebudeme mít normálně disk jako GTA 6, protože to prostě bude všechno jenom onlineově, tak tohleto disk mít bude a dokonce to bude mít i vinyl, no tak děkujem. Tohle je třeba jedna ze songů, která se v albu objevuje. Tohle je právě třeba Paco Amoroso, Pink Punk Teres. S nima ještě Fred Again. A myslím si, že tohleto na misi je docela jako geniální. Dokážu si představit, že řídím za mnou tu na policajtu a já tam budu mít v rádiu upuštěný tohle. Ale za mě dobrý, jakože všechny ty písničky zatím zní super, ale těším se na ty ostatní, který vydaj. A co teda udělám, tak rozhodně se nekoupím to CDčko, protože když už nemám CDčko GTAčka 6, nebo GTA 6, tak fakt nestojím v další jiný CDčko. Fajn.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. All my favorite people every morning.

0: take my pride.
1: Felix Jen, Jay Hart, jejich Pride, to nám dohrálo tady na fajnou 20 minut do 8 hodiny raní. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte. Když jsme byli u toho GTA 6, který bude vydávat celý svoje album a bude to mít i na disku a bude to mít i ve vinilu, tak mě vlastně jako napadla taková otázka, je nějaká hra, kterou fakt jako milujete? A nemusíme se bavit vyloženě o hrách na počítač, na konzole, ale klidně i o deskových hrách. Jaký jsou vaše oblíbené hry? Co vás třeba zaujalo, co rádi hrajete? Když se pojám na sebe, tak já třeba miluju Uno, protože mi prostě jde. A když se podívám na herní svět, tak já jsem milovník Zeldy. Mě to prostě vždycky bavilo. Musím se teda přiznat, že jsem to hrála jako malá a nedohrála jsem to, protože jsme potom už neměli konzoli. A chci si napravit to, že to chci dohrát. Vím, že mi tam chybělo pár jakoby částí té storky. No tak to je za mě. Co za vás? 724634634, jaký jsou vaše oblíbené hry? A klidně, ať to jsou ty deskovky. Já miluju i deskovky. Nebo klidně můžete říct nějakou unikovku, je to jenom na vás. 724634634. Do té doby si dáme třeba Balkan Paradise. Kasarová Bulhar, Kelin. Pro lepší ráno, no a vypište. Morning Boost.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Datart uvádí Dny Merien.
14: Dny Merien, jo.
13: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
14: No to je sen.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
16: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
15: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
17: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
18: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion-prague.cz.
19: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Martin, Casanova Bulhar, Balkan Paradise, to nám dohrálo právě teď na Fajnu 9 minutek do 8 hodiny a já jsem se vás ptala na to, jaký hry jsou takový vaše jako srdcovky, který máte nejradši. Říkala jsem, že za mě je to Zelda a pokud se mám podívat na nějaký jako hry na stůl, stolní hry, tak to bylo Uno. Pojďme se podívat na to, co píšete vy. Píše třeba Sankyč, FC 27, respektive FIFA. Dneska v o půlnoci předběžně vyšla, takže trošku nevyspalý. Ale tomu rozumím. Myslím si, že tohle to čeká i spoustu lidí jako 19. listopadu, když vyjde GTA 6. Já budu mezi nima samozřejmě. Taky píše Katka. Ahojky, jako dítě jsem hrála Hugo na počítači. Krásný den, Katka. OK. Tyjo, to nevím, jestli si pamatuju, ale něco mi to říká. Ahoj, já hraju Blackjack, ať už naživo, nebo na počítači. Jinak jsem si dost oblíbil Trakvány. OK, OK. A pak je tady třikrát jsem dohrál Zaklínače. Takže za mě je to jasný Zaklínač. Wow. Jako musím říct, že Zaklínač je taky naprosto skvělý. Nebudu lhát. OK, díky moc krát za vaše zprávy. Pojďme se podívat dál, co máme v playlistu. Alex Boren, Carry You Home, Shakira, Burna Boy, Die Die. A teď mám chuť si doopravdy zahrát toho Zaklínače. No tak uvním, třeba večer.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Dny Merien v Jisku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
7: Jsme online. Online.
8: Jsme na DAB+. Plus.
7: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
9: Maďarská moderátorka dostala okamžitě padáka kvůli tomu, co zaznělo v živém vysílání. Volající žena v televizi

0: Fajn. Nehoda dvou osobáků aktuálně na pražském okruhu ve 24. kilometru směr D1. Kvůli nehodě je tu neprůjezdný levý jízdní pruh, hlášená je i překážka na vozovce, počítejte tak s menším zdržením, pokud máte cestu kolem. No a nehoda na náměstí generála Píky v Plzni, i tady je hlášená překážka na vozovce, průjezd je možný, ale jeďte opatrně. A bourá se taky v Brně, a to v ulici Porgesova, hlášená je i překážka na vozovce, která může bránit provozu v celé šířce vozovky. Buďte tak opatrní, pokud máte cestu kolem.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

po 8 hodině a poslední hodinka Morning Boostu je na svém startu. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte. Dneska jsem tady s vámi speciálně já, Wendy. Fiky je totiž nemocný, takže se dneska a celý tenhle ten víkend bude muset vyležet doma. Snad se uslyšíme společně v pondělí. Každopádně, pojďme si užít poslední společnou hodinku. Máme to tady nabitý. Máme tady Sombra, jeho Homewrecker, nebo Seagala, Xiaomi, Ian Kidron, jejich Riptide. Tak jo, volume doprava, pojďme na to. Morning Boost s Wendy.

0: Brothers jejich Goat, to nám dohrálo tady na Fajnu 12 minutek po 8 hodině a já mám pro vás něco naprosto skvělého.
1: Rychlost, adrenalin a souboje kolo na kolo. Blíží se 57. memoriál Luboše Tomíčka. Fajn.
0: Je to tak? A proč vám to říkáme? No, protože tam můžete být s náma. Hrajeme celkem o dvakrát dva VIP lístky na tenhle ten 57. ročník memoriála Luboše Tomíčka. Kdo by nevěděl, Luboš Tomíček byl závodník, respektive motocyklový závodník, hlavně v ploché dráze. No a ta se taky pojede právě jako memoriál pražský Markétě. 5. října od 18.00 a vy tam můžete být s námi a my chceme, abyste tam byli s námi, protože hlavně, co jeden z vás možná může získat, je to, že věnec vítězi předáte přímo vy a to si myslím, že je naprostá bomba, protože to se nepoštěstí jenom tak někomu. No a kdy o tyhle ty lístky soutěžíme? Hele, jednoduše, je to 2x2, takže o víkendu na to máme 2 dny a 4x VIP lístky. Takže stačí poslouchat víkend. Kdy přesně vám úplně neřeknu, ale rozhodně pokud třeba budete na zahradě, pusťte si to do pozadí, protože na tenhle ten memoriál rozhodně chcete jít. My tam budeme a proto vás tam chceme spolu.
1: Memoriál Luboše Tomíčka. 5.

0: Giant Rooks Want It Back, to nám dohrálo teď v tuto chvíli na Fajnu 20 minutek po 8. No a co nám bude hrát dál? Pojďme se na to rovnou podívat. Tohle je Gracie Abrams. Její Dead So True. Pro lepší ráno a pro lepší pátek. Protože je to prostě pravda. No, nebo taky Cameron Whitcomb. Jeho Medúza. Trošku energie. Možná malinko rozchodovej zhong. Ale pořád, pořád zní dobře. Pro lepší ráno už za malý okamžik pro vás tady na Fajnu. Taky Olivia Rodrigo, její Stupid Song. Tak se na to počkejte. Morning Boost.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: Vytáhni Jendu!
10: Co říkáš? Výtahy jedna?
9: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
10: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
9: Povídám, vytáhni Jendu!
10: No jo, výtahy jedna!
11: Teď my už máme výtahy jedna.
10: Jendo?
12: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna!
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
13: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
14: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
15: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
14: Ne, co to je?
15: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
14: Fakt jo? A co to stojí?
15: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
16: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová

0: hoorde Gracie Abrams, Hey, That's So True. Vy posloucháte Fajn, no a při pátku znamená jenom jedna jediná věc, že vychází a to jsou nový songy. Pátek prostě je v duchu těch nejnovějších věcí, které tady máme, no a já jsem si pro vás připravila tři, když tak, můžete naběhnout na Spotify New Music Friday, tam toho je 100% víc, každopádně pojďme se podívat na to, co tady máme. Jedna z prvních věcí je třeba takový Viktor Kal. Všechno, co ty, se nemůže stát. A tohle to je song, který se jmenuje Štístko. Tak mi řekni, co víc, bych si mohl přát. Dobrá energie, dobrý vibe. Když mi stačilo nic, bála se, kolik bude stát. Ještě jednou Viktor Kal, jeho Štístko. Za mě je tohle naprostý banger, pojďme se podívat dál. Let's go get married tonight. Někdo hledá manžela. Někdo už zpívá o tom, pojďme se konečně vzít dneska v noci. To je Miley Cyrus a její novinka Let's Get Married. Věc, která rozbíjí úplně všechny hudební žebříčky právě dnešním dnem. A proto vám to ukazuju, je to taková pomalejší věc. Taková zamilovaná. Hele, Ray se má ještě co učit. OK, tak tohle je dvojka a pojďme na trojku. Možná se teď říkáte, wow, tenhle ten hlas vlastně znám. A já znám vlastně i ten text. Tohle to je obyčejná písnička, ale to s tebou a tu známe všichni. A pokud přemýšlíte, jak začíná, tak je to takové to mám rád tvé paže bílé. No a kdo tohle to zpívá, je Sofian Mešmeš. Což je naprosto hustý ho vidět v tomhle. Respektive slyšet. Jde jenom vidět, že Sofian je opravdu talentovaný a zpívat naprosto umí. Takže Sofian Mešmeš letos s tebou jako trojka. Klidně už teď můžete ukládat, ať už na Apple Music, na YouTubeku, anebo na Spotify. Všechny tyhle ty songy už jsou dostupný. Viktor Kal, Miley Cyrus a Sofian Mešmeš. Tak jo, to bylo všechno pro New Music Friday. A pojďme na náš playlist. Tady Swims, Mr. Know It All.
1: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Robbie Williams, jeho Mr. Know It All. Posloucháte Fajn připátku 18. září, za pár minutek 9. hodina, respektive za 20 minutek 9. hodina. No ale do té doby, než tady 9. odbije, pojďme se podívat, co ještě bude hrát. Ještě než přiběhne Andrejka Kautská a její Music Boost, dáme si třeba takovýho Dominika Fajka a jeho White Keys, nebo taky Eda Sheerana Bad Habits. Takže volume doprava. Pro vás a pro vaše lepší ráno. Tyhle ty pecky za malý okamžik. A pak, jak jsem říkala, Andrejka Kautská. Morning Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: To je úplně k sežrání.
5: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Cože? Říkala Yogis?
6: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na

Bad Habits a s touhletou songou já se s vámi pro pátek loučím. Uslyšíme se zase v pondělí od 6 do 9. Tentokrát snad už konečně i s Fekem. Doufám, že se do té doby uzdraví. Mějte se krásně, užijte si víkend, co nejvíc to jde a hlavně to dneska v práci nepřehánějte. Víte, že už toho stejně v ten pátek tolik neuděláte. Tak jo, ještě jednou krásný zbytek dne, mějte se hezky a čau!

0: Morning Boost.
1: Fajn. Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
9: Firma na zážitky
6: CZ.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
11: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby,
12: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
13: Fajn. Jsme online. Online.
14: Jsme na DAB+. Plus.
15: Jsme v aplikaci Radia.cz.
16: Hezký ráno, tady Adam a jdeme se podívat na zprávy. V Polsku by podle Donalda Trumpa mohla brzo vzniknout stálá americká vojenská základna. Americký prezident oznámil, že se podařilo udělat pokrok a umístění základny by mělo být známý už v blízký době. Polsko o trvalou přítomnost amerických vojáků usiluje dlouhodobě. Aktuálně jich tam na rotační bázi působí kolem 10 tisíc. Cestující chtějí odškodnění za zpožděný lety kvůli tomu, že se vraceli pro striptérky. Letadlo se totiž muselo vrátit ke stojance, protože skupina žen zůstala ve VIP salonku a zpoždění se postupně přeneslo na dalších 9 spojů. Někteří cestující proto po aerolince požadují kompenzaci. Společnost ale tvrdí, že za zpoždění nemůže a odškodnění odmítá. Millie Bobby Brown a Jake Bon Jovi adoptovali druhý dítě. 22-letá herečka známá jako Eleven ze Stranger Things a syn zpěváka Johna Bon Joviho už loni adoptovali holčičku. Teď se podle zahraničních médií stali rodičema podruhý. Opět díky adopci. Jméno ani další podrobnosti zatím nezveřejnili.
17: Fajn. Opatrně v Liberci, bouralo se v ulici na Františku, tady je nehoda s únikem oleje. Zdržíte se v Hradci Králové, tady je srážka dvou osobáků, a to konkrétně ulice Pilnáčkova. No a Příbram hlásí kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, očekávejte silný provoz, a to v ulici Hajlova. Tak opatrně a pomalu.
18: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
19: Fajn. Music Boost.

Den. Ano, ano, ano, je pátek, takže máme všichni dobrou náladu. No a s ní otevíráme dnešní Music Boost playlist Fajn Rádia a občas taky moje keci. To je skvělá kombinace na pátek, jdem na to. Music Boost. Give me five. Tohle je pět songů na rozjezd. Startuje Artemas. Tak hezky.

Fajnu dohrává Lola Young, která uzavírá Gimme Five, její song Messy. Já vám přeju krásný pondělní dopoledne a slibuju vám, že tenhle pátek, tenhle víkend si sakra užijeme. Protože si to zasloužíme. Za chvilku Portugal Man, jeho Glide. Jak já ráda říkám, takovej na pohodindu song. A tohle jste asi nečekali. Taylor Swift, Shake It Off. Song, který jste určitě dlouho neslyšeli, ale který si všichni moc rádi dáme. Tak na fajnu.

0: nástupních vítězů. Memoriál Luboše Tomíčka. 5. října 2026 v Praze na Markétě.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Vraňany nabízejí.
10: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: JN Interiér.
13: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
14: I táta přece vaří.
15: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
13: www.jnointeriér.cz.
16: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
17: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: My name is Somber.
20: What up, it's Kehlani.
21: Hey, it's Taylor Swift.
22: Back to the hits.
23: Right, babe.
24: Fine.

Take It Off, skvělá Taylor Swift, song, který všichni milujeme. Připomněli jsme si ho na Fajnu v Music Boostu minutku po půl desátý. Jsem jediná, která si začala všímat toho, že samoobslužní pokladny přestávají být úplně takový banger. Když totiž začaly frčet samoobslužní pokladny, tak jsem měla docela radost, že jsem si říkala, že kolikrát to šetří čas. A taky je to takový zábavný, že jo? Že jako děti jsme všichni si hráli na prodavače a chtěli jsme prostě si to tak jako přes ten pás pípat. Je to tak zábavný. Takže jako chápu, že když samoobslužná pokladna tady jako byla novinkou, že o to byl jako velký zájem. Ale musím se přiznat, že teď spíš vyhledávám pokladnu s prodavačkou. A nevím, jestli je to tím, že mi prostě chybí kontakt s lidma. Je to taková ta mikrokomunikace. Dobrý den, máte věrnostní kartičku, nashledanou. Možná se i tahle mikrokomunikace počítá jako nějaký posilování vzájemných lidských vztahů. A nebo je to prostě přirozený mít na pokladně prodavačku, nevím. Ale musím taky říct, že si začínám všímat, že dřív se ty fronty na ty samoobslužní pokladny tvořily více než dnes. Dnes se spíše tvoří za tím člověkem. A já si myslím, že je to dobře. 724-634-634. Co preferujete? Pokladna s člověkem nebo pokladna jenom s pokladnou? Tohle je fajn. Fajn.

0: Temper City Self Aware dohrávají na Fajnu v Music Boostu. Řekla bych, že jsem překvapená, ale nejsem. Podle vašich zpráv to vypadá, že samoobslužná pokladna opravdu už není úplně top strop. My chceme pokladnu s živým člověkem. No, děláte mi radost, lidi. Já si totiž myslím, že možná je to tím, že opravdu prahneme po lidském kontaktu v jakýkoliv situaci. Prostě i v supermarketu. To není špatný. Tohle taky nebude špatný. Tiesto, jeho Business. Song pro dnešní páteční dopoledne. Tak leďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
8: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nejúspěšnější český hit muzika všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
13: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
13: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
12: A dětem přidáme helmu zdarma.
13: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
12: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
14: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
15: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
16: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
17: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
5: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
6: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
7: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
12: Hezký dopoledne, pojďme se podívat na to, co se děje. Andrej Babiš tvrdí, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Reagoval tak pro web TNCZ na varování polského premiéra Donalda Tuska, který tvrdil, že Rusko podle tajných služeb chystá hybridní útoky na státy podporující Ukrajinu. Babiš zároveň řekl, že český zpravodajský služby rizika spojený s ruskou činností intenzivně sledují a informace sdílejí i se spojencema. Do podzimního úklidu přírody se letos zapojí přes 12 000 dobrovolníků. V rámci kampaně Uklidme svět vyrazí ode dneška do neděle čistit přírodu a městský parky od plastů, plechovek a dalšího odpadu. Naplánovaných je zhruba 200 úklidů po celém Česku a zapojit se má i 108 škol. Za celou historii kampaně už dobrovolníci pozbírali přes 10 000 tun odpadu. Policejní fotka zlodějky z Minnesoty obletěla internet kvůli podobě s Jennifer Lopez. 35-letou kriminálnici policie zadržela po krádeži v obchodě s potřebama pro fotovoltaiku, kde způsobila škodu přes 12 000 korun. Na sociálních sítích teď ale lidi řeší hlavně to, jak moc podle nich připomíná J.Lo.
13: Fajn. Opatrně v Ústí nad Labem, tady hlášená nehoda, silný provoz, takže se tady určitě zdržíte, a to v ulici Přístavní. D1 hlásí na 168. kilometru na trase Polsko a Praha porouchaný osobák. No a v Chebu taky počítejte s menším zdržením, dva osobáky v sobě, a to ulice Březinova.
14: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
15: Music

minutky po desátý Music Boost pokračuje. Ráda bych řekla, že jako vždycky s Andreou, ale tentokrát to bude, prosím vás, beze mě. Víte, jak často říkám, že jsem praštěná? No tak teď jsem praštěná doslova. Měla jsem tady takovou menší nehodu a Andrea se trošku musí odklidit pravděpodobně s otřesem mozku do nemocnice. Ale vy se nebojte, vy o ty songy nepřijdete. Bude tady Kristin, kterou znáte z víkendového vysílání. Takže já se loučím. No, třeba zase někdy, no. Snad to vyjde, lidi. Tak ahoj. Music Boost.

Posloucháte Fajn Music Boost. Je to tak, pokud jste třeba neslyšeli, pokud jste naladili až teďka, tak a já bohužel musela odejít, protože prostě je praštěná a praštila se. Ale věříme, že to bude dobrý a teďka jsem tady já. Věřím, že si to i tak společně ty poslední, nebo ne poslední, ale následující 3 hodinky užijeme a naskočíme na to rovnou z ostra, protože možná vás překvapí, že jedna z nejhorších věcí, která se může ve vztahu stát, není hádka. Ale naopak to je nejhorší může být nemít tu hádku. Možná to je teďka trošku zmatený, za chvíli vám to vysvětlím víc, tak rozhodně vydržte a dáme si mezi tím Loy nebo taky Dua Lipu, DaBabyho, jejich levej dating právě teďka na Fajnu.

0: tohle to byla Loi, její Red Eyes, posloucháte Music Boost na Fajnu. No a bavili jsme o tom, už jsme to trošku nakousli, nejhorší věta ve vztahu možná není, ty mě vůbec neposloucháš, ale je mi to jedno. Protože takhle, jo, hádka je pořád nějaká forma zájmu, když si to tak vezmete. Pořád se snažíte tomu druhému vysvětlovat, co vás třeba štve, pořád chcete, aby vás pochopil, jenže když už rezignujete, řeknete si, dělej si, co chceš, může být problém mnohem vlastně hloubějíc. I psycholožka Markéta Celerová upozorňuje na 4 komunikační vzorce, který vztah postupně rozkládají. A actually, vlastně jsem byla docela překvapená, protože když normálně třeba pár řekne, že se vůbec nehádej, tak to zní vlastně hrozně hezky, ale bohužel tomu tak úplně není. Kritizování člověka místo konkrétní věci, pohrdání a zesměšňování, věčnou obranu a pak úplně stažení se z komunikace. A právě to poslední je docela zákeřný, zvenku totiž všechno vypadá nádherně, žádný hádky, žádný drama, žádný ty nikdy. Jenže uvnitř už si třeba jeden jako říká, stejně nemá cenu mu něco vysvětlovat. Takže možná není otázka, jak často se hádáte, ale jestli vám ještě stojí za to něco řešit. A teď jsem zvědavá na vás. Máte radši jako vztah, nebo jste radši ve vztahu, kde se občas pořádně pohádáte a všechno si řeknete? Nebo absolutní klid, bez hádek, z kterého možná vyjde občas to, že si jenom věci neříkáte na plnou pusu. No, to mě zajímá u vás. 724 634 634. Prostě ono, chápu, že je to někdy asi nepříjemný, ale dokáže to pomoct. Tak schválně pište vaše názory. No a za chvíli tady bude třeba Michael Jackson nebo taky Bebe Rexha, tak vydržte a pište. Na Fajnu.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Ne, můj oblíbený hrnek.
10: Tak tohle není dobrý začátek dne.
11: No to snad ne.
12: Nemáte svůj den?
13: Tak si udělejte Alegria den.
14: Alegria dny jsou tady.
15: Se slevou 7% na zážitky.
14: Zážitkové restaurace.
15: Pobytové zážitky.
14: Adrenalin.
15: Automoto a mnohem víc.
14: U nás si vybere opravdu každý.
15: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
14: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
15: CZ.
17: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
18: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
17: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
18: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
17: A dětem přidáme helmu zdarma.
18: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
17: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
19: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.

Beberek a Faithless New Religion, to nám dohrálo právě teďka. Posloucháte, fajn, takhle při pátku ideální se podívat na vaše odpovědi, protože jsem se vás ptala na jednoduchou otázku. Měli byste nebo chcete být radši ve vztahu, který je plný, nebo ne plný hádek, to je zas asi jiný extrém, ale kde prostě občas přijde nějaká větší hádka, ale aspoň se to narovnou řeknete, anebo vám přijde OK se vůbec nehádat, ale potom třeba tam může vzniknout nějaká miskomunikace. Napsala mi třeba Luci, ahojky, my se s partnerem moc nehádáme, protože často dojdeme ke kompromisu a když se dohadujeme, kdo má pravdu, řídím se radou mé kolegyně, chceš mít pravdu nebo klid. No a tady to je přesně jako narážíme na tu situaci, kdy občas to samozřejmě může být zdravý, kompromisy a tak dále, to je podle mě důležitý, ale někdy se to může dostat až do situace, kdy už si ty lidi nebo ty partneři neříkají, co by třeba normálně chtěli, ale prostě už to spíš jako nechávají bejt. Taky přišla ale ještě jedna zpráva od Treziho. Čauky, asi budu jiný než ostatní, vše, co mě na drahé polovice štve, nemám problém říct na rovinu, bohužel to stejně neudělá. Prý jen proto, že jí to připomínám, takzvaně jí to říkám, aby to dělala Patrezi. OK, taky možnost. Pojďme ještě na jednu zprávu, která mi teďka přišla. Ahojky, v jakékoliv vztahu je v pořádku si všechno říci, co je potřeba, alespoň u mě se osvědčilo priority řešit v klidu a je fajn hodit řeč i s odborníkem. Palenka. No, tak už i odborníky do toho taháme, ale vlastně možná lepší, než mít zkažený vztah. Takhle bych to zakončila. Pojďme dál. Fajn. Čeká nás jedinečný král popu Michael Jackson a jeho Beat It. Tak zapněte svoje taneční moves a jdeme na to. Posloucháte Fajn?

a Sweet But Psycho, na fajnu, to Psycho se docela hodí k tomu, co budeme řešit teďka, protože představte si, že vám mobil pošle notifikaci, pozor, váš stalker je právě 300 metrů od vás. Ne, tohle to není nová funkce Instagramu, kterou jsme si fakt neobjednali. V Jižní Koreji totiž spustili aplikaci, která má pomoct obětem stalkingu právě tímhle způsobem, což jako je cool, dokáže teda upozornit, když se člověk, který je sleduje, nachází v jejich blízkosti. Nechápu teda, jak ta aplikace vyvodí, že zrovna tenhle člověk sleduje tohohle člověka a ne třeba člověka hnedka vedle něj na chodníku. Nevím, asi to mají nějak vymyšlený a není to úplně jako malý problém, jenom v letech 2024 a 2025 tam policie zadržela přes 29 000 lidí kvůli stalkingu, takže se to tam opravdu asi vyplatí. Tady by kvůli tomu museli zadržet třeba polovinu ulice jenom kvůli tomu, že prostě babičky, že jo, koukej se po ulici. Ne, to dobře, to už zacházím moc jinam. Ale mě to přivádí k tomu, že technologie už nám fakt řeší úplně všechno. Že dřív to bylo jako snad mě nikdo nepronásleduje, teďka večer, že jo, jde nějaká holka. A dneska moment, otevřu apku, jo, jo, tady ten, jasný. A co teď, víte? Jako ono vám to sice řekne, že vás pronásleduje, ale vyřeší to nějak, nebo pomůže vám to, zavolá to pomoc? To jsem se nedočetla, ale já bych pořádně stejně radši aplikaci, která mi každých 5 minut oznámí. Hele, Kristine, už zase hledáš mobil, který držíš v ruce, to bychom ocenili podle mě snad všichni, co máme ADHD. No nic, pojďme dál, protože tady máme další skvělý bangry. Bude tady Kelina 427, budete tady vítat, budete s náma do party, ale taky tady bude Harry Styles Dance No More. Právě teďka na fajnu, pojďme na to.

0: byli Kellyn, taky Stein 27, jejich Vítej mi známá a já remix od Nobodyho Listna, úplně topka tady u nás na Fajnu. A teďka pojďme prosím vás na další skvělý song, který se prostě jen tak novo poslouchá. Tohle to je náš Shimono a jeho Save My Soul vlastně nám dává takovou hezkou i message tím. A my jedeme dál. Za chvíli právě tenhle song, nebo tak ještě Olivia Rodrigo. Bude toho tady hodně, tak rozhodně vydržte. Na Fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale grepák. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
7: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels. Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. My. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Mami, já mám řidičák.
12: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
13: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
14: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Nákupy v onlineshop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
19: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
18: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
19: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
18: A dětem přidáme helmu zdarma.
19: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
18: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

to je Shimon O. Jeho Save My Soul. Posloucháte Music Boost na Fajnu, no a začíná se plánovat rok 2027, Drake se vrací

na světový pódia. A jestli jste někdy měli pocit, že vám na koncertě stačí mobil, outfit, nějaký kamarád, tak u Drakea si k tomu rovnou připište i finanční poradnu, protože ty lístky budou bolet. Drake teda potvrdil, že příští rok vychází za fanoušky, mimo vyrazí za fanoušky po celém světě a slibuje velký show. To je zatím vlastně všechno, co víme, žádný města, žádný termíny, takže jestli už teď přemýšlíte, jestli bude Praha, tak jsme všichni stejně v háji. Upřímně, až se objeví první evropský termín, očekávám jednu jedinou otázku, nebo takový jako dvě jediné otázky. Kolik stojí lístek a druhou, kolik stojí ta ledvina? No nic, budeme si muset na to počkat ještě, než nám prozradí víc a mezi tím si dáme skvělý songy a tady je vlastně poslední song do konce tyhle hoďky. Je to Evička Farná a je to její Perpetuum mobile. Právě teďka pojďme na to, na fajnu.

0: Byla Eva Farnej, Perpetuum mobile, no a my máme 10.59, což znamená, že jsme na konci vlastně druhý hodinky Music Boostu, pro mě první hodinky, ale nebojte, dáme rychlý hot news, dáme rychlou dopravu a pak budu zase zpátky, jo? Tak si na to rozhodně počkejte.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn, sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
12: Čau, tady Sofia.
13: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
11: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
14: Od pondělí do čtvrtka.
11: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
14: Jsme online.
11: Jsme na DAB+. Plus.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
15: Hezký dopoledne, tady Adam a jdeme se podívat na zprávy. V Nigérii zemřelo ve věznici nejméně 37 zadržených osob. Všichni byli podezřelí z nelegální těžby a podle přeživšího bylo v jedné špatně větrané cele namačkáno až 65 lidí. Úřady jako možnou příčinu uvádějí nemoc. Podle svědectví se ale mohli udusit kvůli přeplněnosti a nedostatku vzduchu. Případ už vyšetřuje policie. Alexandr Ovečkin se vyjádřil k tomu, že se objevil v předvolebním spotu Putinovy strany. Ruská hokejová hvězda řekla, že účast přijala bez váhání, protože je Rus a stojí za svojí zemí. Ve spotu se objevil po boku ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Ovečkin má navíc na profilovce na Instagramu fotku s Vladimirem Putinem a už v roce 2017 založil hnutí Putin Team. GPT-6 Astra v Minecraftu zvládla něco, co zatím žádná jiná AI. Během 141-hodinového testu postavila farmu, porazila endermeny a získala vzácný suroviny. Pak ale přišel Creeper, který jí výbuchem zničil truhlu se všema věcma a AI se na několik hodin úplně stáhla k pěstování brambor. Zároveň začala být podezřívavá k zeleným věcem a overthinkovat svoje předchozí chyby.
0: Fine. Pojďme se ještě rychle podívat na dopravu. Pozor, dneska na třech místech v Ostravě, Vítkovicích, v ulici Lidická. Je nehoda, na místě jsou dvě auta a provoz je silný, takže tady fakt opatrně a počítejte se zdržením. Další nehoda je v Českém Těšíně, v ulici Frýdecká, kde je překážka na vozovce a průjezd je se zvýšenou opatrností. A pokud jedete přes Ústí nad Orlicí, ulicí Moravská, i tady je nehoda dvou aut a překážka na silnici, takže tři místa, kde dneska radši sundat nohu z plynu a nechat si trošku časovou rezervu. Všeobecně jeďte prosím opatrně.
16: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
17: Fajn. Music Boost.

třetí hodinka Music Boostu, tentokrát s Kristin. No a jestli si myslíte, že největší výplaty v Česku čekají někde v ředitelských kancelářích, tak vás možná překvapím a vyvedu vás z omylu. To probereme za malou chvíli, no a taky si dáme skvělý songy. V téhle hodince třeba Martin Garrix nebo taky Lady Gaga, Tate McRae, Alicia Keys a spoustu dalšího. Ale odstartuje nám to Tom Gregory a jeho River na fajnu. Music Boost.

byla Zara Larsson, její Midnight Sun, posloucháte Fine Music Boost s Kristin. No a my se pojďme podívat na 288 tisíc korun měsíčně. Jo, to je docela sen podle mě každýho z nás asi. Ne, tohle to není plat nějakého miliardáře, by the way, který má kancelář v mrakodrapu. Tohle to je hrubá mzda řídících letového provozu v Česku. A jestli si teďka jako říkáte, že to zní jako docela dobrý jako kariérní plán, tak si zároveň představte, že máte na starosti letadla. A chybu fakt nechcete řešit si stylem jako ups, něco jsem podělal, protože tady to není jenom o nějakém přeřeku, jako třeba tady u nás v rádiu, že jo. Tady už je to trošku větší problémek. Podle teda aktuálních dat se přes 100 000 korun hrubýho dostane u nás jenom 5,5% zaměstnanců, takže to není jako pro každýho. Kromě řídících letového provozu jsou mezi nejlépe placenýma třeba IT specialisti, ale to musíte být fakt specialisti, že jo? Piloti a softwaroví vývojáři, to zní docela strašidelně. Nebo někteří lékaři, ale jich už jenom fakt málo. Mě na tom vlastně nejvíc baví, jak jsme odmala slyšeli, hlavně si najdi práci, která tě bude bavit, jenže pak přijde realita a vy zjistíte, že práce snů může být třeba sedět u počítače, řešit letový provoz nebo psát kód. A najednou vás zajímá hlavně to číslo na výplatnici, že jo? Takže až se vás někdo zeptá, čím chcete být, nemusíte mít odpověď. Stačí říct, nevím, ale chci těch 288k.

0: jediná horší věc, než být zaseklej v dopravní zácpě?
1: Trčet v autě bez fajnů.
0: A bez nálady.
1: A bez skvělých songů. Fajn.

Lines, ty naše No Broke Voice, to nám dohrálo právě teďka. Posloucháte Fine Music Boost s Kristin. No a my se pojďme vrhnout na další songy, které tady v playlistu na nás čekají. Let's go! Trochu magie do toho pátku. Lady Gaga a její Abracadabra. To už tady nějakou chvíli nebylo, mám pocit. A takže jestli dneska potřebujete, aby se něco zázračně vyřešilo, tak tohle je asi nejbližší, co vám můžu nabídnout. Abracadabra, hele, pátek, už je to blíž tomu víkendu. To je podle mě velice dobrý znamení. Za chvíli tenhle song na fajnu a potom pojedeme dál. New Music Show.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: To je úplně k sežrání.
5: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Cože? Říkala Yogis?
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo?
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
11: Jendo, ty seš ale bedna!
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
18: Nákupy v online shop.cz.
19: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
18: www.onlineshop.cz.
20: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost při pátku a tady mám docela velkou životní novinku od Millie Bobby Brown. Hvězda Stranger Things má totiž doma zase o jednoho člena rodiny víc. Za chvíli co ale probereme, co stojí třeba za tím, proč je to podruhý adoptovaný dítě, což je vlastně strašně krásný. Trošku to probereme, rozhodně vydržte. Mezi tím si dáme skvělý songy, bude tady Hurts, bude tady Purple Disco Machine, takže party a teď už taky One Republic Need Your Love na Fajnu.

to Billy Hurst, taky Purple Disco Machine, jejich Wonderful Life. Posloucháte fajn, máme 11.38 a já jsem vám slíbila jednu mega hezkou novinku. Milý Bobby Brown a její teda manžel Jake Bon Jovi rozšířil rodinu. A ne, tentokrát to není žádný spoiler ze Stranger Things, to už ne, tentokrát jde o jejich skutečný život. Totiž podle magazínu People pár přivítal už své druhý adoptovaný dítě. To první se adoptovali minulý rok a teďka se rozhodli rodinu rozšířit znova. Milý přitom už jako v minulosti mluvila dost o tom, že bych jenom chtěla velkou rodinu a že adopce je něco, co jí hodně blízký. A protože si oba svou soukromí fakt hlídají, zatím nejde neprozradili jméno ani pohlaví miminka, ale věřím, že se asi budeme mít na co těšit a že to prozradějte, že žádná velká instagramová show, žádný detaily, prostě jenom hezký oznámení, že jejich rodina je zase o jednoho člověka větší. Takže gratulujeme a jdeme zase dál, protože teď nás tady čeká tenhle skvělý banger. Je to Sombr a je to jeho Homewrecker. Tak si to dejte a poslouchejte fajn.

0: Sombrého Homewrecker posloucháte fajn při pátku, což je nejlepší zpráva, co jste možná dneska slyšeli. Teďka song, který vám připomene, že jste hlavní postava vlastního života, tady je... This girl is on fire. Je to tak, je to Alicia Keys a Girl on Fire. Tak si to hlavně dejte za tou malou chvíli pořádně na hlas, ukažte světu, kdo tady hoří. A za chvíli si tohle to dáme tady společně. Na fajnu.
1: Fajn tě vezme na Pussycat Dolls. Hi, we're the Pussycat Dolls. Pussycat Dolls. Ve středu 23. září hrají v Praze Pussycat Dolls. A díky fajnu můžeš být u toho. Máme pro tebe lístky navíc. Část rozdělíme přes Instagram a část přes víkend přímo v rádiu. Detaily soutěže na našem Instagramu. Pussycat Dolls, O2 Arena Praha, 23. září. Fajn.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
13: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
14: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
15: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
16: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
17: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Vašich, Tajda, posloucháte Fine, posloucháte Music Boost s Kristin. No a jestli chcete bydlet mimo město, ale nechcete se zdát města, tak poslouchejte. Přesně proto nám kolem Prahy, Brna nebo Ostravy rostou místa, které před pár lety vypadaly jako vesnice a dneska už jsou skoro malý města. Třeba Jesenice u Prahy měla ještě v roce 2015 kolem 8000 obyvatel, loni už přes 10 500 a loni se z Prahy do Středočeského kraje odstěhovalo přes 17 500 lidí. Co tím chci říct? Takhle, já úplně chápu ten mindset, chci svůj barák, trochu klidu, možná zahradu, ale zároveň nechci, aby mi nejbližší kavárna byla 30 minut autem. Jenže ono to má jednu maličkou chybičku. Když se tam přestěhuje tisíce lidí se stejným plánem, nejednou potřebujete, že jo, víc silnic, školek, škol, nemocnic, čističek a všeho možného, ale mě

internet, takže si koupíte domeček na klidném okraji města a váš nový soused je dalších 5000 lidí. Takže možná největší český sen není žít na vesnici ani ve městě. Je to prostě mít takový ten domeček za Prahou, být za 15 minut v centru a ne nějakým zázrakem se vyhnout hraní koloně. No nic, pojďme dál. Máme tady skvělý bangry. Tohle to je Rihanna feat. Calvin Harris. We found love. Takhle při pátku ideální na fajnu.

byla Rihanna, taky Calvin Harris, trošku malá party, ale takhle připátku úplně ideální. We found love. Máme za pár sekund 12 hodinu, to znamená, že nás čeká poslední společná hoďka. Dáme rychlý hot news, rychlou dopravu a pak půjdeme zase na to.

0: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
1: Ale grepák. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
11: Fajn. Jsme online. Online.
12: Jsme na DAB+. Plus.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz.
13: Na 5 let do vězení soud pravomocně poslal psychiatra Jana Cimickýho. Odvolací soud potvrdil trest za 35 případů vydírání a 4 sexuální útoky, kterých se podle soudu dopouštěl na ženách desítky let. Na dalších 10 let má navíc zákaz vykonávat lékařskou profesi. Cimický přitom vinu dlouhodobě odmítá. Srbský tenisový trenér skončil v Mezinárodní asociaci kvůli schvalování ruského útoku. Vladimír Odobašič napsal bravo Rusku pod video zničeného bytu ukrajinský tenistky Dajany Jastremský. Komentář později smazal, asociace mu ale členství ukončila. A Lenny Kravitz má nově vlastní figurku Kena. Mattel ho jmenoval teprve druhým Kenbasadorem v historii a panáček kopíruje jeho typický look z posledního turné, včetně síťovaného topu, slunečních brýlí, piercingu a tetování. Figurka už je v prodeji online a v Americe stojí $70.
14: Fajn.
15: A pojďme rychle ještě na dopravu nehoda na D5 mezi 19,5 a 19,4 kilometrem ve směru na Prahu. Neprůjezdný levý jízdní pruh a dávejte rozhodně pozor, protože tam je i policie České republiky na místě a vypadá to docela nebezpečně. Bacha na to, bacha taky na nehodu na ulici Dusíková na Brno severu, tak tam proběhla taky nehoda a probíhá tam hlavně úklid vozovky, takže projíždějte se zvýšenou opatrností. No a naposledy taky na ulici Mělnická v Obříství okres Mělník proběhla nehoda a probíhá tam hlavně vyproštění osob, takže taky dávejte pozor a jeďte pomalu.
14: Fajn.
16: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
17: Music

Ahoj lidi, startuje čtvrtá taky poslední hodinka Music Busu na Fajnu. Jsem tady já, Kristýna, ale věřím, že si to společně i tak užijeme tu poslední hoďku. A lidi, řekla bych, že vyšla nová hudba. New Music Friday je tady, za chvíli se ho dáme a taky si dáme skvělý songy. Co tu máme klasicky? Bude tady Taylor Swift, bude tady Tika Nico Santos, Ray of Light. Právě teďka na Fajnu. Music Boost.

0: to byl Fastboy, jeho Beautiful Life, posloucháte fajn, no a my se pojďme podívat na novinky v hudbě. Tohle to jsou teda moje osobní tři typy, který mě prostě nejvíc tak nějak jako bavili, jdeme na ně.
1: Mám rád léto s tebou.
0: Tohle to je Sofian Mešmeš, který všechny překvapil, protože udělal cover na Léto s tebou. Prosím vás, neříkejte mi, že tam někdo neslyšíte tu podobu. Tohle to je prostě celý Jiří Schellinger. Wow. Wow, wow, wow. Krásný uzavření léta, my jdeme dál, já tomu dávám 10 z 10. Identitu, už to není Miley Cyrus, je to jenom Miley a vydává další song. Let's get married. Ještě jednou, let's get married. Za mě, já Miley nemusím úplně jako, není to moje úplná topka, ale tenhle song má něco do sebe, pojďme si to říct na rovinu. Je to prostě naše klasická Miley. No a my jdeme na poslední, můj teda favorit, musím říct, jdeme na něj. Taky party song, ale zároveň krásný. Tohle je Viktor Kal a jeho novinka Štístko. Bacha, ne, není to Štístko a Poupinka, jo, nepleťte si toho děcka, bych to nepouštěla, ale tenhle song je taky absolutní banger, 10 z 10 a my jdeme na další songy, protože tady máme prostě další bangry. Tady je Tate McRae, její Revolving Door, právě teď na fajnu.

Marshmallow, také Bastily, Happy Road dohrává právě teďka, posloucháte fajn, posloucháte Music Boost, no a ne, lidi, vlastně se blížíme ke konci našeho vysílání, poslední půlhoďka, a to znamená, pokud víte, znáte moje víkendové vysílání, že si dáme random fakt na závěr dne, tentokrát jenom na závěr vysílání, v podstatě tím ukončíme dopoledne, už máme hezky odpoledne, což znamená, že už vlastně nemusíte nic dělat, oficiálně vám dávám volno a myslím, že Kristýnka vám to ještě potom připomene později. No nic, za chvíli se zem vás slyšíme a za chvíli taky třeba Rosalyn nebo taky Teddy Swims, tak poslouchejte dál, fajn.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
9: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: To je boží kuchyň.
11: A jak je praktická.
12: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
10: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
11: Je skvělá. Vyťardo.
12: www.jninteriér.cz.
13: Využijte váš prostor.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.
19: Right, babe.
20: Fine.

Posloucháte Fajn Music Boost. Takhle při pátku. Jdeme na to. V Kolumbii existuje totiž paní, která si z drvání udělala takový normální biznis. Podle všeho jí to vydělalo až na dva domy. Takhle. 67letá Miriam totiž prodává informace o sousedech. Za běžný drb si podle virálního videa účtuje kolem 5000 kolumbijských pesos. Za nějakou pořádnou pikantnost si řekne třeba dvojnásobek. No, takže jestli potřebujete vědět, kdo s kým se rozešel, kdo koho pomlouvá, nebo proč soused zase přijel domů ve 3 ráno, Miriam má informace a teda hlavně ceník. Mně přijde nádherný, že někdo dokázal monetizovat přesně to, co dělá každá druhá česká babička úplně zadarmo. Jenom by mě zajímalo, jak se k ní ty informace dostávají, protože kdybych já teda věděla, že je známá tímhle, tak bych ji neřekla ani slovo. No, takhle, ale u té babičky, jo, ještě k tomu, je rozdíl jenom v tom, že ta Miriam má teda dva domy za to. Vaše babička má zatím jenom informace o celý ulice, that's all.

0: With DMC, Bees and Honey at the Party, to nám dohrává právě teď, posloucháte Fajn. No a my nezastavujeme, protože pokračujeme dál, další songy jsou tady. Jedna velká páteční party, na kterou vás zvu za malou chvíli. Black Eyed Peas. This is true. The Time, Dirty Bit, za chvíli tady. Takže se připravte, protože za chvíli startujeme. Pokud chcete tenhle banger celý, tak ale poslouchejte Fajn, za chvíli tady bude. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kdy naposledy jsi viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy jsi objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětirájetour.cz.
5: Bude vejdán.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

Tohle to byl Malcolm Todd, jeho Earrings, a ten nám uzavírá společný pro vás 4 hoďky Music Boostu, pro mě 3 hoďky, ale děkuji moc, že jste tady se mnou dneska byli, že jste poslouchali, a zároveň vás chci pozvat na moje víkendové vysílání sobota neděle. Tentokrát to bude speciálně od 12 do 4, takže to rozhodně neprošvihněte, já tady budu určitě, doufám, že i vy. No a teď už Zara Larson, Lush Life, já se s váma loučím, no a čas přichází na Kristýnku, tak jo, která se tady na vás mimochodem už mega těší. Tak jo, tak tohle je Zara Larson, Lush Life, a mějte se krásně zatím, ahoj!

0: Dny Merien Visku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
4: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej,
6: ochotnej, ňam, ňam, ňam. Jsme online.
7: Online.
6: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Andrej Babiš tvrdí, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Reagoval tak pro web TNCZ na varování polského premiéra Donalda Tuska, který tvrdil, že Rusko podle tajných služeb chystá hybridní útoky na státy podporující Ukrajinu. Babiš zároveň řekl, že český zpravodajský služby rizika spojený s ruskou činností intenzivně sledujou a informace sdílejí i se spojencema. Do podzimního úklidu přírody se letos zapojí přes 12 000 dobrovolníků. V rámci kampaně Ukliďme svět vyrazí ode dneška do neděle čistit přírodu a městský parky od plastů, plechovek a dalšího odpadu. Naplánovaných je zhruba 200 úklidů po celém Česku a zapojit se má i 108 škol. Za celou historii kampaně už dobrovolníci pozbírali přes 10 000 tun odpadu. A policejní fotka zlodějky z Minnesoty obletěla internet kvůli podobě s Jennifer Lopez. 35-letou kriminálnici policie zadržela po krádeži v obchodě s potřebama pro fotovoltaiku, kde způsobila škodu přes 12 000 korun. Na sociálních sítích teď ale lidi řeší hlavně to, jak moc podle nich připomíná J.Lo.
9: Fine. Mrknem taky na silnice. Dneska mi děláte radost, není tam moc nehod. Jednu teda máme v Praze, tam jsou v sobě tři osobáky v ulici Štěrboholská a překáží to na silnici. Takže opatrně, no ale jinak už tady máme spíš nějaký porouchaný vozidla. Jedno třeba D46, 20. kilometr, trasa Vyškov-Olomouc. Je hlášený zdržení do 5 minut. To nic není, to zvládnem. Dneska pátek, tak jezděte opatrně, ať i nadále nemáme co hlásit.
10: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
9: Krásný páteční odpoledne, konečně to můžeme říct. Pátek je tady, blázni mají svátek, takže my všichni ho máme a musíme si to náležitě užít. Tak pojďme na to, před náma 4 hodky warm-upu se mnou a taky se skvělou hudbou. Není na co čekat, první track hned teď. Eminem a jeho Houdini.

pokud se až do konce dnešního dne budete zpívat na, na, na, na, tak poděkujte Niko Santosovi. Tohle byl jeho track Why Don't You Stay na Fajnu. Zásadní otázka, co znamená, když žena řekne, dělej si, co chceš. Klinická psychologie totiž vytáhla na světlo fakt, který teď všem možná takovým těm wannabe dokonalým párům vyrazí dech. To, že u vás doma není Itálie a nelítají talíře a nehádáte se, neznamená, že máte harmonii, protože právě věty typu dělej si, co chceš, dělej si, co uznáš za vhodný a tak signalizujou nějaký hlubší problém. Neznamená to jdi na pivo s klukama. Znamená to, jestli teď uděláš krok ke dveřím, vyměním zámky a tvůj oblíbený svetr použiju jako hadr na podlahu. Něco takovýho. Doma to pak funguje jako v korporátu. Řeší se, jestli jste prostě odevzdali děti do školy, kdo je tam dovedl, jestli jste koupili rohlíky, zaplatili složenky. Řešíte jen takový ty každodenní běžný věci, co se prostě musí vyřešit a najednou je pryč jiskra, vášeň, humor a fakt to končí u toho, dělej si, co chceš. Vlastně jak dva cizí lidi v čekárně u zubaře. Jasně, jděte první, v pohodě. Naopak, prej ta pořádná bouřka, kdy si vyřvete plíce kvůli třeba tomu, že váš partner blbě pověsil toaleťák, je tisíckrát zdravější. Kdo by tomu věřil? Já ne, já se při každý hádce rozbrečím, ale zajímá mě, jak to máte vy. Napište mi, kdy jste se naposled pohádali se svým partnerem a jestli vám to připadá zdravý. 724-634-634. Hádáte se rádi? Já ne, takže o písničku se s váma hádat nebudu a jdu vám pustit Sombra Back to Friends.

0: One Day v MNEK, jejich Ten Get Back Up. To je takový ideální motivační song na to přežít zbytek pátku, ale teď hádáte se často. Já jsem totiž tady teď probírala s váma jednu studii o tom, že je vlastně lepší se někdy ve vztahu pohádat a pustit ty emoce, než to v sobě držet, že naopak to je častokrát spíš to, co vede ke konci. To, že si neříkáte, co se děje. No a ptala jsem se na váš názor a tady je zpráva. Ahoj, tak správný chlap má vědět, kdy bouchnout do stolu a pustit emoce ven. Ale za dalších 5 minut o tom neví a je v pohodě. Žena musí umět vzít utěrku a pořádně ho plácnout, dupnout si a takhle teda ne, hochu. No a za 5 minut o tom taky nesmí vědět. Pak je to láska a není to problém. Tak prosím vás, jestli máte nějaký partnerský problémy, tady jsme dostali anonymní návod. Holky, dneska jdeme trénovat, jak vzít utěrku. No a kluci, asi budete bouchat do stolu. Tak přeju hezký odpoledne. Za chvilku si pustíme radši další písničku. Třeba Kamrad, Be Mine.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí. A to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám 2 cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
8: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
9: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: To je úplně k sežrání.
11: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
12: Cože? Říkala Yogis?
13: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
15: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
16: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
2: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
9: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
2: Pozor, lavina!
8: Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
19: a dětem přidáme helmu zdarma.
2: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
19: Nejjednodušší cesta nahoru vede přes Happy Sport.

Weekend, Daft Punk, jejich Starboy. Já doufám, že vy se dneska cítíte jako vězný děti tady na fajnu půl druhý odpoledne a oficiálně začal velký český útěk z betonu do bláta. Říkáte si, o čem to mluvím? Začala totiž oficiální masivní expanze, nebo spíš exodus, prostě lidi utíkají z velkých měst na venkov. Jenom z Prahy se loni do středočeského kraje odstěhovalo přes 17,5 tisíce lidí. A obce v okolí samozřejmě praskají ve švech. Taková jesenice u Prahy se třeba nafoukla z 8 na víc než 10,5 tisíce obyvatel. Do školky se vaše dítě teda dostane leda přes protekci nebo úplatek, protože kapacita ta je zase sekla někde v roce 2018. Čističky odpadních vod taky nestíhají, prosej o milost. No a vesnický klid, z vesnického klidu toho asi taky moc nezbyde. V sobotu v 7 ráno vám do ložnice začne hrát to, že zleva někdo používá krovinořez, zprava cirkulárku a do toho sousedův pes hystericky štěká. Myslím si, že ten útěk na venkov nemusí vždycky úplně splnit očekávání. Má to svoje výhody, ale i nevýhody. Pojďme teď probrat ty výhody. Co je podle vás výhoda bydlení na venkově? Ne v centru, ale prostě v okolí města, nemusí to být zas úplnej venkov, ale fakt takový ty příměstský vesničky. Proč se tam teď tolik lidi stěhují? Co si myslíte? Napište mi na 724-634-634. Třeba máte nějakou vlastní zkušenost, že jste se přestěhovali. To je ideální. Tak pište a k tomu Rue Gale, Wishful Thinker.

0: s její End of the World. Ježiš, jak já se těším na její nový album. Doufám, že vy taky, ale teď jsme si dali tenhle song na fajnu. No a společně probíráme, v čem jsou výhody života na vesnici. Honza píše, ahoj, já jsem se odstěhoval z Karlína do Hostivic před 9 lety, hlavně kvůli dětem. Je tady čisto, klid, v Praze jsem za chvíli, ale minimálně. Smrad a bordel všude. To asi myslel teď tu Prahu, že v Praze je smrad a bordel všude. Tak záleží, kde se člověk pohybuje, no. Já mám Prahu docela ráda, ale pak tady další zpráva. Já osobně mnohem radši zdravím souseda s cirkulárkou nebo křovinořezem, než poslouchat v kuse tramvaj a auta. Každý si vybíráme svýho soupeře, pro někoho lepší cirkulárka, pro někoho lepší tramvaj. Víte, co je ale nejlepší? Vždycky dobrá hudba. Touto totiž překřičíme a já doufám, že teď za chvilku otočíte tu hlasitost na max, protože nás čeká Lady Gaga, její Poker Face a tenhle hit si to zaslouží napálit na plný pecky. Takže s váma počítám za chvilku.
1: Fajn tě vezme na Pussycat Dolls. Hi, we're the Pussycat Dolls. Ve středu 23. září hrají v Praze Pussycat Dolls. A díky Fajnu můžeš být u toho. Máme pro tebe lístky navíc. Část rozdělíme přes Instagram a část přes víkend přímo v rádiu. Detaily soutěže na našem Instagramu. Pussycat Dolls. O2 Arena Praha 23. září. Fajn.
2: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
12: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Ne, můj oblíbený hrnek.
17: Tak tohle není dobrý začátek dne.
18: No to snad ne.
19: Nemáte svůj den?
20: Tak si udělejte Alegria den.
19: Allegria dny jsou tady.
20: Se slevou 7% na zážitky.
19: Zážitkové restaurace,
20: pobytové zážitky,
19: adrenalin,
20: automoto a mnohem víc.
19: U nás si vybere opravdu každý.
20: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Allegrii.
19: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
21: Firma na zážitky.
20: CZ.
22: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
23: Back to the hits.

Ladíte Fine Warm Up s Kristý a tohle byl Dominic Fike, White Keys. No a ptám se, kolik vás tenhle pracovní týden stál šedivých vlasů? Dobrá zpráva, nemusíte, prosím vás, ty šedivý vlasy mít až do konce života. Teda pokud je nechcete, protože někdy to může být i vizuální styl. Ale vědci našli biologický tlačítko zpátky, takový jako zpátky do minulosti, protože sledovali stovky vzorků vlasů a potvrdili to, co každý z nás zažívá v pondělí ráno. Když vás lidi dostanou na pokraj nervového zhroucení, vlasy bleskově ztrácejí barvu. Jenomže, jakmile se ten stres vypne, dostatečně brzo, tak ten šedivý vlas se dokáže sám od sebe přebarvit zpátky na tmavo. To je ale kouzlo, co? Při výzkumu našli 33-letou ženu, která měla uprostřed vlasu přesně 2-centimetrový stříbrný pruh. No a spočítali, že to přesně odpovídá 2 měsícům brutálního stresu. Pak se situace uklidnila, no a najednou má vlasy zase zpátky. To znamená, že naše hlava je v podstatě takový ukazatel toho, do jaký míry se stresujeme. Jestli máte 5 cm stříbra, tak to jste možná spackali víc než týden v práci. No a pokud 10, tak to už je opravdu čas na terapie. Nicméně, tohle je vaše znamení. Dneska házíme stres za hlavu, protože co? Protože nechcem být šedivý. A takže jdeme tančit. Na řadě Michael Jackson i jeho Billie.

0: Jackson, Billie Jean, to je zaručená klasika, která vám 100% zvedne náladu. Taková ideální věc na pátek, takže nám taky ideálně zakončila první společnou hoďku. Jo, jedna za náma, ale tři další před náma. Takže jdem na to. Před náma taky zprávy s Matějem, potom doprava opět se mnou a potom zase party. Třeba z Gigi Perez, Sailor Song, to není úplně party, dobře, ale pak třeba Justin Bieber, Nicki Minaj, Burien Beat. Zpátky do léta, proč ne?
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě je trendu?

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
12: Největší hudební hvězdy.
13: This is Taylor Swift.
14: Hi, it's Harry Styles.
15: Hi, I'm Olivia Dean.
16: Sleduj Fajn.
17: Fine. Jsme online.
18: Online.
17: Jsme na DAB+.
18: Jsme
17: v aplikaci Radia.cz.
19: Hot news. V Polsku by podle Donalda Trumpa mohla brzo vzniknout stálá americká vojenská základna. Americký prezident oznámil, že se podařilo udělat pokrok a umístění základny by mělo být známý už v blízké době. Polsko o trvalou přítomnost amerických vojáků usiluje dlouhodobě. Aktuálně jich tam na rotační bázi působí kolem 10 000. Cestující chtějí odškodnění za zpožděný lety kvůli tomu, že se vraceli pro striptérky. Letadlo se totiž muselo vrátit ke stojance, protože skupina žen zůstala v VIP salonku a zpoždění se postupně přeneslo na dalších 9 spojů. Některý cestující proto po aerolince požadují kompenzaci. Společnost ale tvrdí, že za zpoždění nemůže a odškodnění odmítá. A milí Bobby Brown a Jake Bon Jovi adoptovali druhý dítě. 22-letá herečka, známá jako Eleven ze Stranger Things a syn zpěváka John Bona Joviho, už loni adoptovali holčičku. Teď se podle zahraničních médií stali rodičema podruhý, opět díky adopci. Jméno ani další podrobnosti ale zatím nezveřejnili.
0: Fajn.
6: Mrknem na silnice D35, 281. kilometr, trasa Mohelnice, Lipník nad Bečvou. Tam bacha, válí se tam na silnice pneumatika a je kvůli tomu prej neprůjezdný pravý jízdní pruh. Nevím, jestli je to pneumatika od letadla, nebo že se tam nedá kvůli tomu projet, ale prostě buďte opatrný. Pak máme nehodu v Brně, tam se srazil osobák s motorkou v ulici Bauerova, takže taky opatrně. No a na závěr Liberec, ulice Partizánská, tam to bohužel dva partizáni taky úplně nevykoumali. Dva osobáky, další nehoda. Jezděte opatrně, ať to nemusíme hlásit.
7: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.

Páteček je tady, všichni jsme šťastní, sluníčkoví. Dobře, to možná přeháním, možná všichni ne, ale když budete poslouchat, tak budete, protože mám pro vás dobrou hudbu. Další hoďka Fajn Warm-upu se mnou, s Kristý a taky s dobrejma, co dobrejma, výbornýma interpretama. Tak pojďme na to, první Gigi Perez, Sailor Song, právě teď.

Fajn, Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. Tenhle hit nám právě teď dohrál na Fajnu 14.11. A bacha, neznáme zboží v odkládacím prostoru. Začíná válka o samoobslužné pokladny. Samoobslužní pokladny totiž rozdělují lidi na dva nesměřitelné tábory. Buď jste introverti, kteří chtějí klid, radši si rychle pípnou, zaplatí a zdrhají, aby taky nikdo nesoudil, že v 10 večer kupují chipsy a litr zmrzliny. To je pak jasný, že si vyberete ty samoobslužky. No ale pak jsou taky odpůrci samoobslužných pokladen. Lidi, kteří odmítají pracovat zdarma. Proč by si ten nákup markovali, když to může udělat prodavačka? Zároveň nesnášejí hledat rohlík v tom digitálním menu, nebo ještě něco horšího než rohlík, a radši budou stát 20 minut frontu, než by si to tam sami pípali. Obchody nevědí, co s tím. Některý obchody rovnou ty pokladny rušej, protože Češi taky nějak záhadně mají takovou nemoc, že když platí u té samoobslužky, tak najednou ztratí paměť a občas se jim stane, že omylem zapomenou něco napípnout. No, takže samozřejmě ztráty rostou do nebes, což je prostě pro ty obchody blbý. Takže pak tam bliká takový to červený světýlko, lidi ve frontě za nima je probodávají pohledem. No, klasická situace, všichni to známe, když jsme někdy markovali a fakt jsme třeba omylem něco zapomněli. Tak pojďme zjistit, jak to máte vy. Máte rádi samoobslužný pokladny? Nebo si taky radši počkáte na tu živou paní prodavačku? Napište mi na 724-634-634 a jestli máte nějaký zážitek se samoobslužkama, nějaký specifický, tak tím líp. Šup jsem s tím a šup jsem taky s dalším songem. Shimon Up, Save My Soul.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Drake a jejich hit, který nikdy nezestárne s názvem Rude, tady na Fajnu. Mimochodem, tenhle song můžete poslat všem vašim kolegům, který vás štvou a zeptat se jich, why you gotta be so rude? Proč musíte být tak nepříjemný? Ale teď už tady začíná naše interní hra o trůny, respektive válka o samoobslužný pokladny. Já jsem se vás totiž ptala, jaký na ně máte názor a máme to půl na půl, takže nikdo nevyhrál, nikdo neprohrál. Michal třeba píše, že děkuje všem těm lidem, kteří čekají na ty normální pokladny, protože díky tomu jsou jeho milovaný samoobslužný pokladny volný. Stejně tak tady další zpráva, mně samoobslužný pokladny nevadí, spíše mám ráda, ale oproti tomu naopak je tady druhá skupina lidí. Nazdárek, zdraví Michal z Brna, já teda moc samoobslužný pokladny nemusím, já si radši počkám na prodavačku, jak přijde na pokladnu. No a s tímhle souhlasí, tady bohužel nevidím jméno, i Jaruška. Jaruška píše, já jsem v zastánce toho, že proč bych měla brát práci prodavačkám na kase. Někdy využiji samoobslužku, pokud se mi do toho vyloženě... Pokud mě do toho vyloženě situace nenutí, jdu raději k pokladně. Tak, takže zastánci, je to 2-2, nevyrovnaný, no. Nebo teda vyrovnaný. Díky za zprávy, za chvilku Eva Farná, Perpetuum Mobile, tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajnu. Fajn. Vždycky hot? Vždycky fresh. Fajn.
2: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
5: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
6: Vraňany nabízejí.
7: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.cz.
12: Vytáhni Jendu!
13: Co říkáš? Výtahy jedna?
12: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
13: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
12: Povídám, vytáhni Jendu!
13: No jo, výtahy jedna!
14: Teď my už máme výtahy jedna.
13: Jendo?
15: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
16: Jendo, ty seš ale bedna!
17: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
18: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

Konečně od Polko na Fajnu a tohle byla Katy Perry s nejlepším soundtrackem pro dnešní den. Last Friday Night. A jestli si někdo zaslouží Nobelovku za to, že přežil tenhle týden, tak je to umělá inteligence. Vědci zjistili, že spousta z nás používá umělou inteligenci fakt jako terapeuty. Asi jsme to všichni trošku čekali, vy co to taky děláte. Nicméně se prej ukazuje, že umělá inteligence dokáže člověka v krizi fakt utěšit líp než živí lidi. Já si myslím, že kdybychom se podívali do chatu s umělou inteligencí u spousty z nás, tak bychom o tom mohli možná napsat i nějakou diplomku, protože zkuste se tam schválně podívat, co jste tam řešili za poslední dobu. To jsou takové ty věci, na které už si nechcem stěžovat kamarádům, protože přeci jim to nebudem říkat po 50. Ale když to řeknete po 50. umělý inteligenci, ta nemůže utéct, ta nemůže hnout ani brvou, ale musí vám prostě znova s božským klidem napsat: naprosto chápu tvoji frustraci. Pojďme si v 5 bodech zanalyzovat, proč to, že ti poslal smajlíka lepky, neznamená, že tě miluje. Akorát teda ekologové spočítali, že fakt umělá inteligence spotřebuje hodně vody, takže kvůli těmhle našim hysterákům možná brzo nebudeme co pít. Nevím, jestli se to vyplatí řešit teda naše problémy s umělou inteligencí, ale kdo to nedělá? Kdo to nedělá? Zároveň, když nebudeme mít co pít, tak to vlastně tyhle problémy taky vyřeší. Napište mi, co jste naposled probírali s umělou inteligencí. Bylo to nějaký takhle terapeutický téma? Nebo jste řešili biznis a nějaký vážný věci? Teda ne, že by terapeutický věci nebyly vážný. No nic, napište mi na 724-634-634 a k tomu pozitivní song, jo? Ať se zase přepnem do té dobrý nálady. Aztek, DJ Coco, Kurt D, Everything's Alright.

0: odpoledne s warm-upem, páteček, a tohle byl Viz DMC, Beast, Honey, jejich Show Me Love. U tohohle songu lidi píšou, že jediný problém na něm je, že skončil. A já souhlasím, ale nebojte, určitě si ho někdy zaspustíme. Teď ale pojďme na vaše terapeutické problémy. Ne, že bych teda byla já terapeut, ale ptala jsem se, jestli je řešíte s chatem GPT, protože, nebo s umělou inteligencí jakoukoliv jinou, protože to prej lidi hodně dělají, ale vy jste mě v tom vůbec nepodpořili. Vy jste mě nechali normálně myslet si, že já jsem jediná, protože tady třeba někdo píše. Ahoj, s AI já osobně řeším jenom technické věci, návody a podobně. Nikdy jsem s AI vztahový věci neřešil. Přijde mi to čudné. Nevím, jak se překládá do češtiny čudné. Asi divné, že? Nebo blbé? Jsem, no nevím. Každopádně si to asi domyslíme. Prostě bychom to neměli dělat podle tady zprávy. Stejně tak Michal píše, že naposled si pomocí umělé inteligence vytvářel logo pro svůj novej pracovní Instagram. No tak já děkuju, že jsem jedinej blázen, co si píše s terapeutem jménem ChatGPT. Nevadí, pojďme radši na písničku. Za chvíli Olivia Rodrigo, to je taky taková terapie v písničce, no ideální. Drop Dead, za chvilku tady na Fajnu.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Datart uvádí Dny Marian.
9: Dny Marian, jo.
8: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
15: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
16: Yes!
15: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
16: La Tropical!
15: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
16: Yes!
15: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
17: Interiér.
18: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
19: I táta přece vaří.
17: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
18: www.jonointeriér.cz.
20: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce.
0: HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
21: Music. Fine.

go! Slyšeli jste správně, takhle se jmenuje track od Tiffany Iris, který nám právě dohrál na Fajnu 14.55 a já mám nejlepší trik na to, jak zbohatnout. Stačí začít číst. Teda bohužel ne u nás, jo, ale v Singapuru se rozhodli bojovat proti tomu, jak máme zkrácenou pozornost a nezvládáme vydržet u ničeho dlouho a vyhlásili válku doom scrollingu. Takovýmu tomu stavu, kdy bezmyšlenkovitě jenom swipeujete sociální sítě a rozhodli se, že budou vyplácet lidem normálně cash, peníze za to, když budou číst. Funguje to poměrně jednoduše. Na web musíte zapsat 50 čtenářských aktivit a cinkne vám jeden singapurský dolar. V přepočtu je to brutálních 17 korun, jo, žádná závratná částka. Na druhou stranu, to není ani úrok na vašem spořáku a taky ho máte. Ale tady u toho čtení mě spíš zaráží, jak to budou kontrolovat. Já jsem si představila takovou tu situaci u maturity, kdy vám otevřou prostě knížku, najděte tady tu pasáž, co se tam dělo a tak dále, ale jak to udělají na tom webu? Podle mě, kdyby tam stačilo jenom takhle zmínit nějaký úryvek nebo něco takového, tak my bychom si z toho tady v Česku udělali takový kolektivní sport, všichni bychom si nazdíleli hezky ty naše čtenářský záznamy, ty čtenářský rozbory, literatury, no a najednou by to z toho mohlo být dotační podvod století. Fakt nevím, jak to funguje, nicméně se mi líbí ta představa, že si vyděláváme čtením třeba poezie. Jo, když, sice to není žádná závratná částka, ale když si to vemete, na TikToku 2 hodiny třeba koukáte na to, jak někdo krájí mejdlo. A taky za to nemáte ani korunu. Tady můžete hodinu číst, něco se dozvědět a mít za to aspoň 17 korun. Za mě výhodný. Měli bychom se podle mě v Česku inspirovat. Vy dneska taky vemte radši knihu než telefon. To je moje doporučení, ale teď rozhodně ne. Teď je party. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Shakira, Burn a Boy, jak už to znáte, tahle kombinace nám vždycky dá dobrou náladu, protože song Die Die, to ani jinak nejde. A zároveň jsme zakončili už druhou hoďku. Jo, je to crazy, ale stalo se to. Před náma ale další dvě. Mezitím zprávy s Matějem, potom doprava a potom zas jedem dál. Však už to znáte, proč to opakuju. Za chvilku další super tracky, třeba One Republic, jejich Sunshine, ať trošku přivoláme to slunko. Tak tady, za chvilku.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: To je úplně k sežrání.
5: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Cože? Říkala Yogis?
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
10: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
11: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz. Let's
1: go. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, I just... Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
14: Jsme online.
15: Jsme na DAB+.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
16: V Rusku začínají parlamentní volby a kandidují v nich i odpůrci války. Někteří představitelé strany Jabloko se do voleb zapojili i přesto, že ruský nejvyšší soud většině kandidátů strany účast zakázal. Několik z nich ale kandiduje samostatně. Volby potrvají do 20. září. Simona Levandovská získala Thálii. Cenu pro umělce do 33 let jí předala herecká asociace už teď. Další Thálie se budou rozdávat 3. října v Národním divadle. Za celoživotní mistrovství letos ocenění dostanou třeba Zdena Herfortová a Petr Nárožný. Asociace zároveň zveřejnila nominace na letošní ceny. Kim Kardashian dostala od soudu symbolický odškodný 1 euro. V roce 2016 v pařížském hotelu ozbrojený pachatelé okradli ošperky za 6 milionů dolarů. Kardashian o symbolický euro požádala sama, stejně jako její kamarádka. Soud přiznal odškodný taky hotelovému recepčnímu a samotnému hotelu.
0: Fajn. Mrknem samozřejmě taky na silnice, jak to tam vypadá. No, musím vám říct tady jednu informaci, která vás asi úplně nebude zajímat, protože nepředpokládám, že tam pojedete. Ale u obce Dvory, u Prachatic, se pohybuje ovce. Mě tato informace velice zaujala, protože jsem si říkala, že jako všichni máme rádi ovečky a podíváme se. Je to takový to, že až pojedete kolem, tak si můžete říct, je ovce. Ale pojďme na ty nehody, pojďme být seriózní. Máme tady nehodu v Praze na jižní spojici, je tam neprůjezdný střed. Jízdní pruh, protože tam srazil osobák s nákladňákem, takže to zabírá hodně místa, opatrně. No a pak je překážka na D5 115. kilometr trasa Rozvadov Praha. Válí se tam čelo přívěsu, jo, někdo ho tam nechal, tak opatrně.
17: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
1: Warm up.
0: Páteček, před náma další hoďka Fine Warm Upu s Kristý. Doufám, že jste ve skvělý náladě, ale pokud ne, tak to teď zařídíme. Do vašich uší totiž teď pošlu sluneční svit. Jo, jsem teď takovej ten sluníčkář, který některý lidi nemají rádi, ale pojďme dneska zkusit být sluníčkový. Pojďme to odpálit One Republic, jejich Sunshine, právě teď.

track, tenhle song nám právě teď dohrává na fajnu. No a radši chlapa, co hraje celý víkend hry, než co chodí do klubu. Tohle jsem prosím vás neřekla já, ale zpěvačka Tyla se teď vyjádřila přesně takhle, že by stokrát radši chodila s klukem, který celý dny hraje videohry, než s klukem, co každý víkend vymetá kluby. Dává to smysl, ta logika je naprosto neprůstřelná, argumentuje tak, že klubový vymetač v pátek v noci zmizí, v půl třetí ráno objednává flašky a nevíte, jestli vypisuje cizím holkám, jestli se tam s někým baví, kde s kým skončí a tak dále. Podle téhle teorie. Na druhou stranu gamer, ten vám může být nevěrný maximálně s virtuální elfkou ve hře, neutrácí za drinky pro cizí lidi, maximálně jim kupuje nějaký virtuální skiny a vymoženosti do té hry. No a sice s ním nemáte oční kontakt, ale zároveň víte, že nemá oční kontakt ani s nikým jiným. Takže možná win-win situace. Ne, tohle je asi tak, jak si to vysvětluje Tyla, možná, já do toho nevidím. Ale zajímalo mě, jestli jsou nějaký koníčky, který lidem takhle připadají na opačném pohlaví jako red flag. Protože častokrát řešíme, který koníček se nám líbí, který nám přijde jako přitažlivý, atraktivní. Ale co koníčky, který vám přijdou naopak neatraktivní a u svého partnera byste je nechtěli? Jako třeba chodit každý týden do klubu. Máte něco takového? Napište mi na 724634634. No a třeba se zase něco dozvíme. K tomu Cameron Whitcomb, Meduza.

0: Keanu David, Next Summer. Přenádherný song, takhle pro páteční odpoledne na fajnou 15.22. A my řešíme koníčky, které jsou absolutně ošklivý. Ne ošklivý, ale koníčky, které vám u někoho třeba připadají neatraktivní, protože Tyla teď pronesla, že by radši měla přítele, který hraje hry, než který chodí do klubu. Tak jsem se vás ptala, co vám by takhle vadilo. Michal píše, že jemu přijde jako divný koníček jízda na kole. Píše, hlavně ty cyklodresy, soráč. Chápu, to někomu možná nevadí, ale já jako velká faninka Viktora Šína a Buky s tímhle musím nesouhlasit. Ježdění na kole je super. Nicméně tady mě pak pobavila zpráva ještě od Toma, který píše, vadí mi holky, který věří na horoskopy. Šel jsem na rande a ona se mě vteřinu po představení zeptala na čas narození a znamení v ascendentu. To chápu, tohle je asi častý problém. Holky, musíme to dělat nenápadně, to zjišťování znamení, nemůžeme to vybalit na prvním rande přece. Postupně, opatrně, ať na to nepřijdou. Tak, já vám děkuji, že jste to se mnou sdíleli, my víme, na co si dát bacha. No a k tomu za chvilku zase pokračujeme v dobrý hudbě. Ideální. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn, největší hity, nejlepší momenty, teď i na Sousos.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
11: No to není možný.
10: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
12: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
16: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
15: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
16: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
15: A dětem přidáme helmu zdarma.
16: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
15: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
17: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
18: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
19: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
20: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
19: Ne, co to je?
20: Hele, žádnej terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
19: Fakt jo? A co to stojí?
20: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
21: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
7: Ne, můj oblíbený hrnek.
8: Tak tohle není dobrý začátek dne.
11: No to snad ne.
22: Nemáte svůj den? Tak si udělejte
23: Alegria den. Alegria dny jsou tady.
22: Se slevou 7% na zážitky.
23: Zážitkové restaurace.
22: Pobytové zážitky.
23: Adrenalin.
22: Automoto a mnohem víc.
23: U nás si vybere opravdu každý.
22: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
23: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
24: Firma na zážitky.
22: CZ.
25: My name is Summer.
26: What up, it's Kehlani.
27: Hey, it's Taylor Swift.
28: Back to the hits.

0: Kenča.
1: Kenia Gray s její song o tom, když s někým začínáte něco romantického, ale nakonec to dopadne tak, že zůstanete jenom jako cizinci. Song Strangers právě teď na Fajnu, 15:30 a každý učitel si někdy přál, aby mohl děti vysadit někde na zastávce uprostřed dálnice. A na Slovensku se to teď opravdu stalo. Jo, slovenský děti vyrazili někam na výlet do Francie, z Gimplu dokonce. No jenomže v autobuse dělali nepořádek, klasicky rušili noční klid. Normální učitel by jim většinou sebral třeba telefony, nebo jim by dal ranní proslov s hrubou poznámkou. Jenomže vedoucí zájezdu tady se s tím nepárala. Zastavila autobus na francouzsko-německých hranicích, všech těch 8 studentů vysadila ven do tmy, zavřela dveře a se zbytkem třídy normálně odfrčela zpátky na Slovensko. Ti studenti, který tam nechala, si nejdřív mysleli, že to je sranda. Říkali si, haha, jenom objedou krudáč a vrátí se pro nás. Jenomže ne. Po půl hodině mrazu jim konečně došlo, že je to tvrdá realita. Naštěstí s nima teda zůstal jeden učitel, který je pak dopravil zpátky na Slovensko, ale teď je z toho obrovská kauza, protože rodiče logicky asi podali trestní oznámení, ale ta představa, že vám průvodce na školním výletě nastaví pravidla jak v Hunger Games a udělá z vás takhle vyvrheli na benzínce, je to za mě úlet. Na druhou stranu, kdo z nás někdy na školním výletě nezlobil? To je podle mě takový ideální místo během školní docházky, kde prostě províst nějakou neplechu. Tak jakou neplechu jste provedli vy na školním zájezdu výletě? Napište mi 724-634-634, pojďte vzpomenout na ty školní léta a na vaše průšvy a napište mi je. K tomu Fast Boy, Beautiful Life.

0: Swims, Mr. Know-it-all. Tenhle song, který už teď je podle mě klasikou, která se bude hrát i za x let. Ale my jsme si ho dali teď, takhle v pátek na Fajnu. A teď je čas se přiznat. Přiznejte se mi se svýma průšvihama, protože jsem se vás ptala, jestli jste někdy něco vyvedli třeba na školním výletě. Máme tady zprávu od Jarči, která píše, že za ní je to, co se stalo na Slovensku, respektive ve Francii, jak slovenská učitelka nechala děti na hranicích, docela úlet. Na druhou stranu píše, že by dneska nemohla být učitel, že dneska děti chodí hodně za hranu a nemají právě naopak svoje hranice. Jarča píše, já si myslím, že jako výchovný trest dobrý, ale kdybych to udělala jako já, dítě, postěžovala si doma, tak dostanu ještě jednu o futra, obrazně řečeno. Chováš se jak dobytek, trest musí být. To píše Jarča, tak tady jsme se nedozvěděli příběh, ale názor, což je taky vítané. Ale pojďme i na příběh. Příběh tady máme od Marka, který píše, že na lyžáku v Rakousku z okna pokoje ve druhém patře vyhazovali sněhový koule na projíždějící rolbu. No zajímalo by mě, jak jste do toho druhého patra dostali ty sněhové koule a jak reagoval ten rolbař, jestli z toho průšvih byl nebo ne. Každopádně, jestli to viděli učitelky, tak z toho rozhodně průšvih být musel. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. No a já si myslím, že to k tomu trošku patří. Musíme dělat někdy vylomeniny, aby jsme měli o čem vyprávět, ale nikoho nenavádím. Radši si pojďme pustit písničku. Za chvilku Rudimental, John Newman, jejich Feel the Love.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
12: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
14: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBronz.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Welcome to the show.
1: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Hey, it's Martin Garrix.
9: Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
0: Vždycky, ho?
10: The biggest challenge for us was to combine.

0: Atomíčka Fajn.
1: Snili jste jako malí být jako Blesk McQueen z Aut nebo Vin Diesel v Rychle a zběsile? Tak teď zastavte, protože jestli chcete na chvíli vyměnit tu nudnou pracovní nebo školní rutinu za čistou vůni benzínu, spálený gumy a řevu motorů, tenhle víkend pro vás máme na Fajnu naprostou pecku. A bacha, nebude to žádný sezení vzadu na trávě s kelímkem v ruce, rozhodně ne. My vás vezmeme přímo do VIP zóny. Jeden z vás totiž zažije totální filmový moment, půjde přímo na stupně vítězů a předá vítězný věnec šampionovi závodu. To je teprve fakt moment jak hlavní postava. To prostě chcete zažít a my vám k tomu pomůžete. Můžete stát na bedně, světla reflektorů sami na sebe. Stačí o víkendu mít naladěný Fajn, mít ho zapnutý pořádně na hlas a bejt ve střehu. Protože o tenhle zážitek tady budem soutěžit a to si nesmíte nechat ujít. Takže poslouchejte a buďte rychlí. Tenhle víkend tady na Fajnu.
0: Memoriál Luboše Tomíčka. 5.

0: právě teď dohrál na fajnu. Macklemore mimochodem v tomhle songu s názvem Can't Hold Us zpívá něco ve smyslu, že vlastně není věc, která by ho zastavila. Že ani strop ho nezastaví, že prostě si bude dělat, co chce. A mě to hrozně pobavilo v té souvislosti s tím, že Macklemore byl teď odebrán z tour Eda Sheerana, protože se vyjádřil pro palestinsky. Podpořil veřejně Palestínu, no a Ed Sheeran mu prostě dal kopačky a vyhodil ho z turné. No, tak toho taky nezastavíme, Komora. Ani Ed Sheeran, ani žádný tady tour. Prostě stejně jako v tom songu Can't Hold Us. A nás taky nic nezastaví, protože předáme ještě poslední společná hoďka. Fine Warm Up s Kristý pokračuje, tak rozhodně zůstaňte se mnou a jedeme dál.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
7: Jsem hrdina, jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz. Hot News.
10: Rusko podle polského premiéra Donalda Tuska chystá hybridní útoky na země, které podporují Ukrajinu. Podle tajných služeb by mohlo jít třeba o útoky dronama nebo raketama a mezi ohrožený státy patří i Polsko. Tusk zároveň varuje, že by mohly vypadat jako náhody a jejich cílem by bylo oslabit ochotu zemí na to reagovat společně. Buckinghamský palác se ostře ohradil proti tvrzením bratra princezny Diany. Charles Spencer ve svojí nový knize tvrdí, že mu tehdejší princ Charles po Dianině smrti řekl, že se na ní brzo zapomene. Palác to odmítá a naznačuje, že Spencerovy vzpomínky může ovlivňovat bolest ze ztráty sestry. Kniha vyjde příští týden. NASA objevila na měsíci novej obří kráter. Vzniknul po dopadu asteroidu nebo kusu komety už v roce 2024. Nikdo si ho ale tehdy nevšimnul. Kráter má průměr 222 metrů a hlubokej je až 43 metrů. Podle vědců jde o největší známý kráter vzniklej v nedávné době v celé sluneční soustavě.
0: Fajn. Mrkneme taky na silnice, máme tady zase nějaký nehody, ulice Kbelská v Praze, osobák s nákladňákem, takže tam určitě jezděte opatrně. Další nehoda je na D11, 8 km trasa Jaroměř Praha, zase dva osobáky. No a potom Šumperk, tam bohužel dokonce tři auta v sobě v ulici Jesenická. Jezděte opatrně, já vím, že spěcháte na víkend, ale ten vám neuteče.
11: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Raz, dva, tři, jedeme. Tenhle party track a party vlak nezastavuje. Prostě před náma poslední hoďka se mnou s Kristý a vy víte, že já vždycky říkám, že tu party si musíme udělat celý týden, ale teď to vrcholí. Musíme se připravit na ten víkend, takže to jdeme rozjet. Budem zpívat, budem tančit, budem pařit. Pojďme začít tím zpíváním. Hozier, Nobody Soldier, právě teď na Fajnu.

Tak a její Dead Dance právě teď na Fajnu 16.12. Ale existuje song, který už moc neuslyšíte v českých rodinách. A proč? Proč mizí Baby Shark? Politici právě zjistili, že Česko čelí jednomu z nejrychlejších propadů porodnosti v celé Evropské unii. A je teda na tom taková převratná analýza, že prej lidi v Česku málo štípou dříví, jo, to řekl jeden politik. Jasně, pánové u pultíku mají jasno, za všechno může nedostatek vášně. Nikoho z nich zřejmě nenapadlo, že problém možná není nedostatek lásky, ale problém je na realitních webech. Protože když garzonka stojí víc nebo tolik, co malý ostrov v Pacifiku a jedno balení plenek stojí víc než litr kvalitního džinu, no tak to je jasný, že ta porodnost neroste. A představa, že máte dobrovolně vyměnit spánek a klid za to, že vám 10 let v kuse někdo řve do ucha a patlá banán na gauč a do toho chce, abyste mu pouštěli Baby Shark pořád dokola, no tak to je horor, samozřejmě, pro některý z nás. Takže místo zakládání rodin si mladí teď hromadně pořizují psy, kočky, ty klidně oblíkají vozy v kočárcích a říkají jim, můj synu, moje dcero. Proč podle vás dneska mladí nemají děti? Shodujete se mnou, že to je spíš krize bydlení, než krize lásky a tak dále? Napište mi, co si o tom myslíte vy. No a pokud vy jste se třeba rozhodli zatím děti nemít, tak mi ideálně napište ten váš osobní důvod. 724-634-634, tam pište a teď už Malcolm Todd, jeho Earrings.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Pass. Tenhle song, který nás všechny přinesl někam na letní dovču. Jo, cashby. Zatímco spousta z nás je asi spíš někde v kanclu, ale tak pro dobrou náladu, takhle v pátek odpoledne ideální. Protože teď si jdeme hrát na politiky a jdeme vyřešit porodnickou krizi. Proč se v Česku nerodí děti? Na to jsem se vás ptala, co si o tom myslíte vy. No a máme tady názor třeba od Kamila. Kamil píše, máme děti, jsou již dospělí a zaplať pámbu, protože dítě, to je dneska ekonomická sebevražda. Michal, ten dokonce píše, že k tomu nemá co říct, protože sám děti nikdy neplánoval a nikdy ho ani nenapadlo, že by je chtěl. No a na závěr tady, ahoj, naprosto s tebou souhlasím. V dnešní době je to zatraceně těžký si sehnat a vydělat na svoje vlastní bydlení, natož si založit rodinu. Já mám například 3 práce, můj manžel je každý měsíc přes 300 hodin v práci, jsme zadlužený, abychom mohli mít nějaký domov a člověk vydělává peníze na splácení hypotéky a na uživení se. Takže ano, je to těžký si do téhle doby pořídit dítě. No tak jsme to těm politikům doufám vysvětlili, snad nás nějaký poslouchal, aby věděli, že to není o tom, že bychom neměli lásku, což teda taky všichni nemáme, ale i tahle situace nám to komplikuje. No co s tím? To nevím, to musíme vyřešit příště, ale děkuju, že jste to se mnou sdíleli, ať se rozhodnete jakkoliv, mít děti nebo nemít, je to vaše rozhodnutí. Nicméně moje rozhodnutí teď je vrátit se zase zpátky k hudbě. Zara Larsson, Lush Life, zpátky k létu, zpátky do dobrý nálady, tady na Fajnu za chvilku.
1: Co je hot hit paráda? Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: To je úplně k sežrání.
3: Zastudena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Cože? Říkala Yogis?
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo,
9: iPhone 17,
10: laserové projektory,
9: sluchátka Apple Beats
10: a stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
2: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
1: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
2: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
1: A dětem přidáme helmu zdarma.
2: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
1: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
3: Věda, řemeslo, slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Rodinný dům v Myslejovicích na Prostějovsku za 4 milióny 689 tisíc. Rodinný dům v městě Albrechtice na Bruntálsku za 8 milionů 400 tisíc. Byt 3 plus 1 v Karviné Ráji za 3 miliony 300 tisíc. Byt 1 plus KK v Rovné na Sokolovsku za 379 tisíc. A rodinný dům ve Slaném za 28 milionů 450 tisíc korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

It's You Me dohrál právě teď na Fajnu 16.37. No a nejlepší rada do života, už v 11 letech si najdi manželku. Říkáte si, co to sakra znamená? Tak přesně tohle se zpívá v songu od Lukase Grahama. O téhle kapely, o který jste možná ani nevěděli, že to je kapela. Ano, zní to jak název jednoho jméno jednoho zpěváka, Lukas Graham, ale je to dánská popová kapela. No a tenhle song Seven Years slaví dneska 11 let od vydání a zpívá se tam mimochodem, že mu mamka radila, aby si udělal kamarády, nebo aby si udělali oba kluci kamarády, když jim bylo 7. No a v 11 zase rodiče radili, aby už si našli manželku. No jasně, já nevím, co radili rodiče v 11 vám. Mě možná tak, ať nesedím tak blízko u té televize, někomu, ať už si najdou manželku. Docela uspěchaný, ale v pohodě. Nicméně, jak se říká, rodiče mají že jo vždycky pravdu. A tyhle rodičovské rady jsou někdy hodně zajímavý. Tak mi napište, jestli vám rodiče někdy dali nějakou takhle zajímavou radu. Jestli jste si taky v 11 museli hledat manželku. Nebo prostě nějaká rada, ať už od mamky, od taťky, která vám utkvěla ve vašich pamětích a kterou byste třeba chtěli předat dál, anebo nás pobavit. Vyberte si, co chcete, napište mi na 724634634. Jsem zvědavá, třeba se i z něčeho poučíme. Teď už ale si pojďme připomenout tenhle legendární song, zavzpomínat si, hezky nostalgicky zaspívat a prožít to. Lukas Graham, Seven Years.

0: Mol Grab Just The Way You Are. Právě teď vám tenhle song zlepšil náladu na fajnu. 16.44, páteček, a řešíme nejlepší životní rady vašich rodičů. Michal mi bohužel neposlal radu jeho rodičů, ale maminky od Foresta Gumpa, ale myslím, že je dobrý si to taky připomenout. Život je jako bomboniera, nikdy nevíš, co ochutnáš. To známe všichni moc dobře, ale nikdy není dost opakování, jak se říká, opakování je matka moudrosti. No ale pojďme se tady ještě podívat na zprávu od Barči, která píše: nejlepší tátovská rada, kterou mi táta dal o chlapech, byla: dívej se, jak se chová k servírce v restauraci. Jestli je arrogantní na ní, do roka tak bude mluvit i na tebe. Zachránilo mě to minimálně před třema toxickýma blbečkama. Báro, tátův gastrotest charakteru by se podle mě měl povinně vyučovat na základkách. Geniální, já s tím naprosto souhlasím. Chování k obsluze je zásadní. A kdo říká, že ne, no tak to si domyslete. Já vám děkuju za zprávy a pokračujem zase v téhle hudební náloži. Za chvilku One Republic, Need Your Love. To je song, který když slyšíte, tak už na první dobrou víte, že to je umělecký dílo. Tak za chvilku tenhle track tady na fajnu.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
10: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
11: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
12: Datart uvádí Dny Merien.
13: Dny Merien, jo.
12: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Nový tracky,

0: Rugal Wishful Thinker, to je jeden z posledních songů, který si dneska, vlastně celý tenhle týden, společně dáme. Jak je to možný?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: A že jsme se dobře bavili celý týden od pondělka do pátku. Každý odpoledne jsme tady spolu strávili, tak doufám, že jsem vás nezačala otravovat, ale jestli jo, tak nebojte, já se teď zdechnu na dva dny. A slyšíme se až zase v pondělí, ale pak zase celý týden klasika. Ne, doufám, že jste si to moc užili, stejně jak já s váma. Děkuju za tu energii. Doufám, že vy se máte po tomhle všem dobře. Celý týden za náma, před náma ten konečně vytoužený víkend, tak si ho užijte naplno, ať už se chystáte do kina, na party, do zoo, co já vím. Prostě si to užijte na maximum, nazbírejte nějaký zážitky, ať si máme příští týden o čem povídat. A teď už pojďme vychutnávat pátek naplno. Ještě předtím musím ale zmínit, že teď vás čeká hoďka se Žampikem, nabitá, natřískaná jedna hodina a potom New Music Show se Soňou, takže si můžete poslechnout i nějaký nový hudební pecky, který jste možná ještě ani neslyšeli. Takže 100% zůstaňte na fajnu a teď pojďme rozjet nejvíc páteční atmosféru se songem od Written, Nightcrawlers a Mufasi Hypermana, protože tenhle song se jmenuje jak jinak než Friday. Let's go, užívejte Friday neboli pátek a bye waves. It's Friday.

0: Cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 tisíc korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.
9: Fajn. Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
0: Fine Drive.
8: Fine.
0: Fine Drive.
10: Jindra Žampa. Jindra Žampa.
11: OK, 17. hodina odbyla, startuje Fine Drive, společná nabitá hodinka je před náma a všichni hádající se páry nastražte uši. Za chvilku vám vysvětlím proč. Do té doby Khalid anebo Joe, End of Beginning, právě teď na Fajnu.

0: Khalid a Love, Tied Up, posloucháte Fajn v pátek 18. září a hele, pokud se doma vůbec nehádáte, tak si dejte bacha, protože možná to není tak dobrá zpráva, jak si myslíte. Ve vztahu nejde ani tak o to, kolikrát se pohádáte, ale spíš o to, jestli spolu dokážete řešit věci, které vás štvou. Když se všechno jenom zametá pod koberec, může se časem vytratit i blízkost a zájem. A psycholog John Gottman popisuje 4 hodně problematický vzorce. Neustálou kritiku, pohrdání, bránění se a úplný uzavření se do sebe. Takže někdy je vlastně zdravější říct ty kráso. Tohle mě fakt štve, pojďme to prosím tě vyřešit, než dělat 3 měsíce, že je všechno úplně v pohodě. Hele, napište mi, když vás partner naštve, řešíte to hned, anebo děláte, že se nic nestalo? Buďte upřímní a napište mi to na 724-634-634.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: One Direction není nikdy špatná volba, tohle je fajn a páteční fajn drive. A před chvílí jsme tady řešili vztahy. A to, že když se doma neháráte, tak to nemusí úplně znamenat, že to je vlastně dobře. Ptal jsem se, jak to řešíte doma vy, když vás něco štve, tak jestli to řeknete na rovinu, anebo jestli děláte jakože nic. Verča napsala, já to řeším hned, protože jinak jsem protivná celý den. Doufám, že po tom vyřešení teda už nejseš protivná, protože víme, jak se řeší konflikty. Tom napsal, já radši nic, dám si chvilku klid a pak se o tom bavíme. Chápu, takže úplně v poklídečku a Nikča napsala, já řeknu, že nic a pak jsem naštvaná ještě večer. To podle mě tak celý měsíc, ne?
1: Fajn, tě vezme na Pussycat Dolls. Hi, we're the Pussycat Dolls. Ve středu 23. září hrají v Praze Pussycat Dolls. A díky Fajnu můžeš být u toho. Máme pro tebe lístky navíc. Část rozdělíme přes Instagram a část přes víkend přímo v rádiu. Detaily soutěže na našem Instagramu. Pussycat Dolls. O2 Arena Praha 23. září. Fajn.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
11: Vytáhni Jendu!
12: Co říkáš? Výtahy jedna?
11: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
12: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
11: Povídám, vytáhni Jendu!
12: No jo, výtahy jedna!
13: Teď my už máme výtahy jedna.
12: Jendo!
14: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
15: Jendo, ty seš ale bedna!
16: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
17: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
18: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
19: Tak dobře poslouchejte.
18: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
18: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
19: Budete viset 101 metrů nad zemí.
18: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
20: Maminko!
19: prostě pořádnej adrenalin.
18: Tenhle zážitek najdete pouze na
20: Firma na zážitky
19: CZ.
21: Vraňany nabízejí
19: více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
21: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
22: Největší hudební hvězdy.
23: This is Taylor Swift.
24: Hi, it's Harry Styles.
25: Hi, I'm Olivia Dean.
26: Sleduj Fajn.

Farben, From Disco to Disco, posloucháte Fajn, tohleto je Fajn Drive a lidi, mně přijde, že samoobslužná pokladna vytvořila úplně novou situaci. Jdete nakoupit, abyste s nikým nemuseli mluvit a pak stejně musíte zavolat obsluhu, protože je tam nějaký problém. Ale zajímavý je, že samoobslužní pokladny už se posouvají zase o kus dál, třeba Albert letos nasadil AI, která dokáže sama poznat některé ovoce, zeleninu nebo pečivo, takže nemusíte hledat, co přesně máte namačkat. A obecně se teď AI používá i k tomu, aby kontrolovala, jestli člověk něco nezapomněl naskenovat. Takže jestli něco nechtěl ukrást. Každopádně lidi, jste tým, který má rád samoobslužní pokladny a nebudete na tu klasickou, abyste si mohli říct dobrý den a naschledanou. Napište mi to na 724-634-634. Fine Drive. Fine Drive.

0: páteční večer na Fajnu, tohle to je Fajn Drive a my jsme tady řešili samoobslužní pokladny. A to, jestli jste tým samoobslužná pokladna, anebo jestli radši chodíte ke klasický. Nikča napsala, záleží, kolik toho mám. Když mám třeba 2-3 věci, tak samoobslužná, když mám velký nákup, tak jdu k normální. Chápu, s tím velkým je člověk línej to celý naskénovat, ale mě to trvá strašně dlouho, když máte velký nákup. A pak napsala Tereza, klasická, já jsem schopná se u té samoobslužní zaseknout na úplný kravině a pak čekat na paní. Takže se opět dostáváme k tomu, že ta samoobslužná ve výsledku pak není samoobslužná.
1: Fajn Drive. Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti.
9: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
8: Bude vejdán.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: To je boží kuchyň.
6: A jak je praktická.
7: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
5: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
6: Je skvělá. Vyťardo.
7: www.jninteriér.cz.
8: Využijte váš prostor.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Music. Fine.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: To je úplně k sežrání.
3: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Cože? Říkala Yogis?
4: Trenýrkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: Hudba,
10: hvězdy, zákulisí
9: a to nejlepší z internetu.
10: Instagram, TikTok, YouTube.
9: Fajn.
11: Fajn.
10: Vždycky hot.
9: Vždycky fresh.
12: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
10: Fajn.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Fajn. Vždycky hot.

0: nám dorazí zaujímavá hostka, takže ja v túto chvíľu vítam u nás v štúdiu Teru. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem moc, že tady môžem byť.
0: Ďakujeme, že si dorazila a pre poslucháčov, ktorí by sa nepoznali, tak ako by si sa opísala v skratke?
1: Česká zpěvačka, která zpívá v angličtině a vlastně zpívám a skládám texty od svých 13-14 a vydávám hudbu.
0: No a ty máš vonku nový song, ktorý si nám prišla do New Music Show odprezentovať, takže pod nám ho trošku predstaviť.
1: Dneska vyšla moje první písnička, teďka, která bude první z mojí druhý desky a jmenuje se Heartless Romance. Napsal jsem ji s mým novým producentem Jakem Ericksonem ve Švédsku, což bylo hrozně cool a je to písnička o, kde jste méně než partneři, ale více než vlastně kamarádi a je to taková ta chemie, zajímavá situace, ale vlastně si to ten člověk trochu užívá.
0: Takže situationship?
1: Jo.
0: Ajaj.
1: Všichni jsme tam byli, takže...
0: No a ako sa takto mladá holka dostane vlastne k takýmto zahraničným spoluprácam?
1: Bylo to upřímně hodně štěstí a hodně vlastně toho, že jsem znala lidi, kteří se nějak znali a propojili se. Vlastně po mým prvním klipu mě můj režisér seznámil s mým teďka manažerem Brianem Harrise z Anglie. Všechno od té doby nějak se děje, which is really crazy, ale jsem vděčná, že můžu být na téhle ride a prostě uvidíme, kam to ještě dotáhnem.
0: Manifestuješ?
1: Hrozně.
0: Takže to funguje.
1: Řekla bych, že ano. Jako manifestovala jsem hodně s tím turné například s Jasonem, takže a nějak se to stalo, takže manifestice vždycky top.
0: Cool, takže nebudeme dlhšie napínat našich posluchačů a pojď si to uvěst, tento nový song.
1: Takže posluchači Fine Rádia, posloucháte můj nový track Heartless Romance, doufám, že se vám bude líbit.
0: Pojďme na to.

0: a teraz zároveň u nás v New Music Show, tak ešte raz čau.
1: Ahoj.
0: Tak čo ťa teraz čaká?
1: No, teďka příští týden odlétáme na takový malej school tour. Není to úplně normální turné, který by se třeba posluchači představovali. Vlastně jedeme představit nějakou moji hudbu různým lidem, kteří třeba o mě neslyšeli, a vlastně vysvětlit, jak moje kariéra začala s tím, že já jsem začala psát hudbu jako svoji vlastní terapii. To je vlastně kde, odkud přichází moje jméno, teda jako terapii. A vlastně budeme jim zpívat nějaké moje písničky s klukama z kapely a zároveň vysvětlovat vlastně, proč jsem začala psát a jak to vzniklo do téhle kariéry.
2: To je ale strašně cool, víš čo, že v 19 rokoch už si takto jako cestuješ po světě a hraš tu svou hudbu. Ty ještě studuješ, alebo už máš po škole?
1: Teď jsem odmaturovala před 4 měsíci, takže jsem nově bez školy, takže si právě užívám trošičku toho, že nemusím dělat školu trošičku.
2: A jdeš teda jakože full time, že šlapeš do hudby, alebo prostě zvažuješ ještě nějaké studium, alebo jak to máš?
1: Určitě se k tomu vrátím, já jsem se zamilovala docela dost psychologii, vtipně.
2: Nečekaně.
1: Ale teďka si chci dát takovou pauzičku, chtěla bych se trošičku víc soustředit na hudbu, hlavně protože mi přijde, že jsem neměla hodně času jakoby zjistit ještě, kdo teda je a vlastně, co bych chtěla těm posluchačům dávat s tou mojí hudbou. Takže se dávám teďka na to trošičku víc čas a hrozně se na to těším.
2: Takže je možné, že teda někdy nebude robit terapii iba skrz hudbu, ale i reálně, že se k tebe budeme moc objednat?
1: Puch, za pár
2: uvidíme.
1: Roku.
2: Uvidíme, co se stane. Každopádně, pojď nám dát ještě terapii a u nás teraz v éteri dalším tvojím songom, tak který vybereš.
1: Takže druhý song, který pustíme, je song, který možná posluchači Fajn Rádia už dokonce slyšeli, jmenuje se Do You See a hráli jsme ho tento rok na turné s Jasonem Derulem, takže doufám, že se jim bude líbit.
2: Nice, tak pojďme na to a moc děkujeme, že jsi tam teda zula. Maj se

0: Music Show. Fajn.
1: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Fajn. Vždycky ho.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Když do tří počítáte on do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Největší hudební hvězdy.
5: This is Taylor Swift.
6: Hi, it's Harry Styles.
7: Hi, I'm Olivia D.
8: Sleduj Fajn.
9: Fajn.
10: Vždycky hot.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Zone.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: I'm Tiësto, and you listen to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Victor Telagio. Fine.
2: House Culture. Čau, zdravíte, Victor Telagio a tohle je další díl mýho pořadu House Culture.

0: Zone.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Zone.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

religion. I said, can you feel it?